0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Tohleto odpočítávání na začátku hitparády, tedy relaxády, je takový jako fakt hodně plný napětí a já se vždycky jako říkám do poslední chvíle, nějaký to překvapení mám, všechny novinky mám tady pořadí od desítky směrem nahoru, taky mám, takže jdeme na to, je to jasný, začít musíme rekapitulací z minula, abyste věděli, jak to tady vypadalo.
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Nechci být příliš žoviální, ale tahle ta sympaťanda se jmenuje Madonna. Skladba Danceteria je z jejího posledního alba, který vydala vlastně v červenci, před pár dnama de facto. A minule byla třetí na dvojce Žubel a Ocean House. Ale muzika mi přišla fakt jako naprosto pohodová. Bohužel jsme ji minulý týden měli naposledy, protože už tady byla 5 týdnů. A to, jak víte, pravidla jako říkají jasně, z kola ven nahrazuje novinka. A jdeme na jedničku. Spolu, jen spolu jsme byli minulé s Michaelem, to je takový hudební projekt, za kterým stojí Michael Foret. I on tady byl minulý týden vlastně po páté, tím pádem naposledy, takže je jasný, že dneska ho bohužel neuslyšíme. A neuslyšíme taky jednu ze 4 minulých novinek a to jsem byl docela překvapený, protože, jako jsem si říkal, ty brďo, takových koncertů, co má za sebou teďka, všechno narvaný, teď měl za sebou Letnou taky narvanou, a on se ten Marek Ztracený prostě minule

Je teda pravda, že mě trošku odrazuje ten, jak to říct, ten název té skladby Obuj si mé boty, možná, že to na někoho působí úplně stejně. Každopádně Marek Ztracený se do dnešní desítky prostě nevešel. Ale je tam spoustu jiné muziky, který stojí za to, a jdeme hned do desítky směrem nahoru, protože na desítce je novinka z minule, zpěvačka, která se říká Jenny, ale v hudebním showbiznesu má takovou zajímavou přezdívku, a hned vám to i vysvětlím, Human Chanel, a jako získala si tuhletu přezdívku, protože cokoliv si oblíkla, fakt jako cokoliv, tak se během krátké doby, protože samozřejmě fanoušci a faninky, no spíš faninky, si to hodně všímali, tak to se během krátké doby vyprodalo. Je to takový jako spíš stroj na prodávání věcí a

0: oblečení. Její příspěvky vlastně na sociálních sítích dokážou během několika minut ovlivnit prodeje módních značek po celém světě. Takže co? Takže se samozřejmě každý snaží získat si ji pro sebe. Tak to je 10. místo. Krom toho, že to je modní ikona, tak taky zpěvačka Jenny. A na devítce máme Mimi Web, což je další sympatianda. Tý, když bylo tak okolo 15, ona se do té muziky dostala docela relativně brzo, tak jako dala tomu svoje, protože dojížděla pravidelně několik hodin vlakem na hodiny zpěvu do Londýna, a když už teda člověk tomu dá tolik, tak z toho samozřejmě musí časem něco jakoby vylézt. Její první hit se rozšířil na TikToku, sociální sítě prostě vedou, co si budem povídat, dřív než ho začala hrát většina rádií. Dneska už je to celkem běžná cesta k úspěchu, ale v době, kdy to začínalo, to znamená, kdy ona s ním vyjela, tak to byla spíš výjimka. Tak jdeme na to. 10 Johnny a 9 Mimi Web a NZY.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: což je přezdívka v podstatě pro zpěvačku, která, já jsem s ní viděl pár rozhovorů, je fakt jako hodně sympatická, furt je vysmátá, hrozně vychechtaná a má hodně zajímavý hlas, takhle přimluvení. Při zpěvu taky, ale přimluvení to je ještě jako takový znatelnější. Každopádně my jdeme dál, protože před námi je vlastně první novinka v dnešní relaxádě, budou celkem 4. Ta novinka tady vždycky třeba nahradí něco, co vypadlo, nebo někoho, kdo vypadl v tom minulém kole, protože je takový pravidlo, že po 5 kolech, pokud písnička už prostě pak už nejde dál, nahrazuje ji novinka, vy máte z čeho opět vybírat. Takže jdeme na to. Patrik Malý a Sebastian, já jsem to hodně dlouho natahoval, než jsem řekl, že vlastně se jedná o českou novinku. Tohle to je, není jejich první duet společný, tak uvidíme, jak si skladba, která se jmenuje prostě jednoduše 2005, psáno jako letopočet, jak si povede. A hned potom si dáme Viktorii Monet, co si budeme povídat, tahle ta dáma, když získala Grammy jako interpretka, to znamená jako zpěvačka, tak si na to musela hodně dlouho počkat, celých 10 let, což v podstatě z ní dělá příklad toho, že trpělivost se vyplácí. Ona dělala muziku pro všechny ostatní, no a potom jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, možná i víckrát si udělala muziku pro sebe, zapěla jí a Grammy z toho prostě bylo. Takhle to začíná.
1: Novinka relaxády.

Sedávej zpěvačko v koutě, budeš-li nadaná a trpělivá, najdou tě. To je přesně příklad Viktorie Monet, kterou jsme si tady před chvilinkou pouštěli jako vlastně 8. místo. Je to tak? Minulé novinka. Dneska 8. místo, takže se vyplatilo. Dlouho psala pro ostatní, jen se dostala Grammy, tak už se to začalo valit. Každopádně jdeme dál, protože před námi je, jestli se dobře dívám, druhá novinka. Tam je Gracie Abrams, což je zpěvačka, která je velmi talentovaná. Nedávno vydala 3. studiové album Daughter from Hell. To je něco pro rodiče. A je to taková emotivní zpověď zpěvačky, která jako každý mladý člověk kolem 20 v dnešní době bojuje s nejistotou, osobním růstem a takovým tím turbulentním životem. Jednou si nahoře, jednou dole. Takže to je druhá novinka a hned potom to trošku rozjedem, protože je tady Lukas a Steve. Známá to dvojice, oba dva skvělí DJové a zajímavostí je, že oni normálně pracovali a co se týče hudby, tak to byl jenom jejich koníček po večerech. A ještě taková specialitka, oni na svých vystoupeních docela dost často improvizujou, to znamená, nemají žádný stálej playlist a hodně reagují na publikum. A to se mi líbí. Novinka.

0: Lukas a Steve, dva producenti, dva DJové, na jejich pařbu bych určitě šel, hrajou na hodně takových těch větších letních festivalech a musím uznat, že to umějí a že to určitě taky umějí pořádně rozjet. Jedeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo, tentokrát bez novinek. Na 6. je chlápek, který má můj obdiv, protože jednak dělá svoji muziku, jednak k tomu má i vymakaný vizuální vystoupení, to znamená taková ta vizuální stránka těch vystoupení. Zvolil zajímavé jméno, protože on se píše, a teď to řeknu po písmenech, Adon X a S, ale samozřejmě čte se jako Adonis. Má to schválně takový ten modernější zápis, ono to přece jenom poutá. To je takový to, když dáte třeba do jména číslovku a podobně. Každopádně dneska 6. místo, je to vlastně nejvýše položená novinka, minule byl novinkovej, dneska na 6. místě, Cherry on your cake, tak jsem na to docela zvědavej. Já si prostě myslím, že ten se tam dostane do té první trojky strašně brzo. A hned potom na 5. Taky zajímavý sdružení, Chris Cross Amsterdam a spolu s nimi Luisa Sonza. Ten Chris Cross Amsterdam, to jsou dva bráchové a spolu s nimi ještě jejich dlouholetý kamarád. Možná si vzpomenete někdo na Chris Cross v 90. letech, to byli takový ty blázni, co nosili všechno na ruby a byla to docela velká móda v té době. A Luisa Sonza, ta je zvláštní tím, že ona vlastně natáčí hudební videa doma a dodneska patří mezi nejstreamovanější brazilský zpěvačky. Nevím teda, já jsem se na žádný její video nedíval, ale jestli je to dobře, a to se mrknu, jestli je to dobře rostlá Brazilka, tak jako to se nedivím, že je nejstreamovanější, že jo? Co si budem povídat? Tak jdeme na to. Adonis a Chris Cross Amsterdam.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

si budeme povídat k dnešnímu, to znamená slunečnému počasí a vůbec k tomu létu, se tahle muzika určitě hodí. Christos Amsterdam a Luisa Sonza a minulé sedmý, dneska pátý, to znamená jdou směrem vzhůru. Jak jsou tady dlouho? 3 týdny? No tak to si myslím, že na tu trojku ještě určitě mají. Uvidíme, závisí na vás, jak budete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože tam vlastně rozhodujete o tom, co se objeví v té příští relaxádě. Ale to zase až za týden, to znamená příští středu od 18 hodin. Tak, jdeme dál. Před námi je další novinka v pořadí třetí. To je taková jako novinka plná tajemství, by se dalo říct, protože když bych vám řekl Lukáš Holoubek, tak vám to asi nic neřekne. Když vám ale řeknu, je tu Lukas, nová tvář české hudební scény, no tak budete aspoň trošičku zvědaví. Je to takový, nechci říct klučina, to by znělo blbě, ale je to prostě nová tvář české hudební scény, u toho bych asi zůstal, je pod dost velkým vydavatelstvím, který by si jen tak někoho nevzal, takže předpokládám, že asi něco musí umět. Má už za sebou jeden single, který jako docela bodoval, teď přišel s trošku energičtější skladbou, která se jmenuje Dirtbag. Tak dáme se do toho, budeme mu držet pěsti, protože český muziky v uvozovkách, zpívanou anglicky, tak jako těch tady není nikdy dost, třeba se dostane do té základní desítky a půjde směrem nahoru. No a pak hned, ten střed s tou starou generací, by se dalo říct, jsou tady pánové, kteří jsou spolu více než 50 let, jsou 4, jsou to legendy, jsou z Irska, jmenují se U2 a jejich skladba, která se jmenuje Street of Dreams, prostě dneska na 4. místě. Je to tak?

Tolik YouTube, Street of Dreams, když se podívám do pořadí, do toho dnešního, tak je to čtvrté místo, bramborová medaile, to musí být kluci hrozně naštvaný, doufám, že jim to nikdo neřekne. Každopádně proslýchá se, a já jsem to na pár hudebních serverech i čet, že tohle je vlastně taková jakoby předzvěst nového alba, ale oficiálně to ještě nikde nepotvrdili, že by snad na podzim mělo něco nového vylíst. Uvidíme, Street of Dreams, čtvrtý týden, tak doufejme, že do toho příštího týdne se ještě na ten stupeň vítězů pánové podívají. Teď ale jdeme dál, protože před námi je čtvrtá novinka, zpěvačka, která je z Polska, tedy od našich sousedů, má za sebou relativně dost hitovek a člověk by z těch písniček ani neřekl, jakože to je polská zpěvačka. Čekali byste tam nějaký to šišlání a tohle stade pak. A Blanka naspívala spoustu skladeb, které jako se chytaly. Nejznámější třeba si možná vzpomenete Solo, to jsme i nedávno měli, nebo nedávno, prostě je to už pár týdnů, ale měli jsme ho v hitparádě a vedla si docela dobře. Tentokrát se vrhla do fotbalové melodie a protože tomu já moc nerozumím, tak to prostě a jednoduše jenom pustím. Tak v zápětí za tím bychom měli mít zajímavou dvojici, Justy a spolu s ní zpěvačka Sam Harper. Mimochodem Justy je sice DJka a producentka, která pochází z Litvy, dlouhodobě ale žije v Dánsku. No a když se dali tyhle ty dvě dohromady, vznikla z toho skvělá muzika. Za chvilku si to pustíme.

aktuálně třetí místo Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia, přesně tak, jak jste ho seřadili na www.radio-relax.cz a tam budete hlasovat i na ten týden příští, protože tato hitparáda je jenom podle vašich hlasů, nic jiného zatím nehledejte. Líbí, nelíbí, dám hlas, nedám hlas a uvidím se příští týden, jestli se ten můj favorit či favoritka dostane do těch předních míst. Každopádně, to už jsme na stupních vítězů a jdeme na dvojku a na to jsem se docela dost těšil, protože tam je moje oblíbenkyně, jako nerad to říkám, ne, že bych ji chtěl ještě posunout nahoru, nevím, má před sebou poslední týden nebo dva, ještě uvidíme, ale je to Madonna, to já mám prostě rád. Jako, i když říká se o ní, že ta její muzika je pořád stejná, ale já tvrdím, že to není pravda, že ona vždycky s něčím experimentuje a ještě k tomu má jako vždycky úžasnou show a tu koncertní vůbec. Jinak nedávno vydala nový album, to je jasný. Na ten věk, který jako má, tak je ten zvuk je úžasný. Pravda je taková, že ten zpěv je trošičku jako furt stejný, ale mně se prostě líbí. Takže Madonna Danceteria, navíc je to taková jako podsta legendárnímu stejnojmenému klubu, kde na začátku 80. let Madonna odstartovala svou hvězdnou kariéru, která trvá v podstatě do dneška. Tak držím pěst, má před sebou ještě, no říkám, jeden nebo dva týdny, minule z třetího místa na dnešní druhé, budeme držet pěsti. Jdem na to, druhé místo, Madonna, Danceteria. Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Druhé.

0: zákulisní informace a drbíky říkají, že Madonna prý přišla kdysi dávno do New Yorku s 35 dolary v kapse. Dneska asi měla nějaký dobrý sporožíro, protože jich má drobátko víc a myslím si, že nějaký existenční důvody jako vůbec asi jako nějak nejítne to. Nemám to správný slovo, ale prostě jednoduše už je to nezajímá. Jdeme dál, protože Denseteria to bylo druhé místo. Z třetího na druhé. Držím jí pěsti, aby vylezla aspoň na tu jedničku. Já si myslím, že si to zaslouží. Ne, že by jí něco přidali, to ne. Ale tak jako končit na prvním místě je vždycky lepší, že jo? Na prvním místě dneska je, a to se dozvíte za chvilinku, protože před námi je ze všeho nejdřív rekapitulace, abyste věděli, pro co hlasovat na www.radio-relax.cz. Tam si rozkliknete nahoře v té horní liště Relaxádu. No, je to na vás.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

se do toho dva chlapy opřou, tak je z toho dobrá muzika. Patrik Malý a Sebastian. Já jim teda hodně držím pěsti, protože ty by se do té desítky měli dostat. Písnička, která se jmenuje 2005, vzpomínání na minulost a první novinka dnešního vydání na dvojce Gracie Abrams. I'm at the party, mini bar. Came here alone, but you can't tell. I'll eat the cake and the caviar. Break down the door like a... Za mě je to taková spíš uspávačka hadů, no na druhou stranu, tato muzika v současné době frčí, takže uvidíme. Bude to těžký boj. Třetí novinka, Lukas a Dirtbag. Sice anglický název, ale český.

Údajně další naděje české pop music, by se dalo říct, tak uvidíme, kam až to dotáhne. Dneska to je třetí novinka. Na čtvrtém je Blanka, která má

0: Mimochodem Blanka je z Polska, takže jako bychom jí mohli dát ze zvědavosti, jak to dopadne, nějaký ten hlásek a posunout jí směrem nahoru, to znamená do té desítky. Teď jdeme rekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Další taková rádoby pohodová, pro mě zase uspávačka, hadu Jenny, Less Than a Lover, mimochodem ona si na ten úspěch čekala hodně dlouho, takže jo, z novinek bych jí určitě popostrčil trochu vejš, když už se sem dostala, tak ať ukáže, co umí holka, na devíce, Mimi Web, Ensemble.

Osmé místo, minule novinková Victoria Moneta, Reach Out. Na sedmém místě jsem čekal jako větší posun, protože to bylo pouze z osmičky, dva pánové, kteří jsou tady druhý týden, takže ještě mají nějaký čas. Lukas a Steve, a jestli pojedete na nějakou letní akci, tak se na mě vzpomeňte. Muzika Akorát.

Když už spolu někdo vydrží přes 50 let, tak si zaslouží, aby v té hitparádě, to znamená v té naší relaxádě, se dostal výš než na čtvrté místo, kde jsou dneska U2, Street of Dreams. Navíc mě přijde, že s touhle skladbou se tak jako s oblivou, já to říkám, vrací zpátky ke kořenům, jako je tam ten jejich charakteristický zvuk, mně se prostě YouTube líbí a s tím se nadělám, no, držím mi pěsti. Na trojce, Justy a Sam Harper, Just a Little.

Další skoro taneční věc, aby jsme tady dneska večer neusnuli. Dostaneme se na dvojku, tam je Madonna. Už toho před sebou moc nemá, teda teď nemyslím životně, ale co se týče účasti v relaxádě, Dancetaria, dneska druhá.

0: A pojďme na první místo, protože tam je to pro mě jako fakt hodně překvapivý. Myslím si, že to bude překvapivý i pro vás. Pozor, dvojka, Slávek Fam a Oli Garant. Co si budem povídat, tyhle ty dva by nikdo asi nedával k sobě. Každopádně Oli Garant je taková jako osůbka, která je hodně známá. Nedávno snad měl vyprodaný i Karlín, Foro Karlín. Taky udělal takovou platformu pro talentované umělce. A to nejenom jakoby z audiovizuálního světa. Chce tam dát prostor mladým tvůrcům z oblasti hudby, fotografie, grafického designu i filmu a tak dále. No, každopádně dobrý počin, možná, že Slávek Fam je takový jako první výsledek z toho. A musím teda uznat, ještě už ho poslouchám 4 týdny v relaxádě a klobouk dolů. Myslím si, že hlasově výborný, hudebně výborný, takže to první místo dneska, a to si chci bejt jistý, si určitě zaslouží. Navíc je tady dneska poslední týden, tak si ho užijte spolu se mnou.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 17. srpna.
0: 17. srpna 1915 byl patentován elektrický startér pro automobily. Roku 1943 se narodil americký herec a režisér, držitel dvou Oscarů, Robert De Niro.
2: Robert De Niro.
0: V roce 1962 přišel na svět také kytarista skupiny Guns N' Roses, Gilby Clark. O dva roky dříve přišel na svět pozdější držitel Oscara za film Tajemná řeka, americký herec a bývalý manžel Madony, Sean Penn. V roce 1869 se poprvé konaly slavné veslařské závody na Temži. Oxford tenkrát porazil Harvard. Roku 1896 na Klondajku poprvé objevili zlato. A tento den v roce 1978 první balon s posádkou Eagle 2 přeletěl Atlantik.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: V roce 1953 se narodil Kevin Rowland z britských Dexys Midnight Runners. Největší hit jejich kariéry se jmenoval Come On Eileen. Ročník 1958 je v Kalifornii narozená zpěvačka Belinda Carlisle, bývalá členka Go-Go's. O 7 let později se narodil český režisér Filip Renč. Ročník 1952 je brazilský automobilový závodník Nelson Piquet. Třikrát během kariéry vyhrál titul ve F1.

O rok později se na Floridě narodil tenista Jim Courier. Svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy tento den roku 1998 dostal kytarista Carlos Santana. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 6:00.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Lovci barevného, krásného svítání si užijí právě teď, takže vytáhněte foťáčky, pokud můžete, pokud někam necestujete, ať máte hezkou vzpomínku na dnešní ráno 17. srpna, které odstartuje nový pracovní týden, tím, že bude oblačno až zataženo. Ráno a dopoledne čekáme přehánky nebo bouřky místy, hlavně v severní polovině středních Čech. Během odpoledne budou srážky na většině území středních Čech a bouřky mohou být i silné s nárazovým větrem 65 km za hodinu. Večer bude srážek a oblačnosti částečně ubývat a jinak bude krásných letních 26. Takže za ten deštík, který přišel dneska v noci i s těmi blesky, hromy blesky a který se chystá na dnešní den za naši zahrádku, za naše zahrádky, tleskám.

0: Taky nám tleskám, že jsme to zvládli. 6 hodin 11 minut, co jsme zvládli? Zvládli jsme ty třicítky, které byly teď 3 týdny v kuse. Bylo horko, ale za chvilku se podíváme na to, jaký byl vývoj letošního léta až do dnešního 17. srpna. A nebylo celé léto horko a už asi nebude pravděpodobně, protože dnes nastal zlom. Já ještě včera přemýšlel, jestli ten písek ze Sahary mám umýt, ale pak jsem si říkal, bude pršet, takže jsem ušetřil pár korunek za to, že jsem to včera neumyl. Dneska přišly bouřky. Takže tleskám za to, že jsme vydrželi ty třicítky a snad ještě trošku přijde letošní léto.
1: Prázdniny s relaxem.

Kdybychom žili 134 let, tak bychom pamatovali dnešní den velké horko a velké sucho v roce 1892. Před 134 lety bylo v tento den téměř 36 stupňů Celsia a 35,9. Tak to zdaleka nebude. Pojďme se podívat na to, jaké bylo letošní léto. Letošní léto začalo někdy už na konci jara a hlavně na konci června, když se rozdávalo vysvědčení pátek 26, pak víkend 27-28 přepisoval rekordní tabulky, to se naměřilo okolo 42 stupňů Celsia díky saharskému větru. 26, 27, 28, 29 bylo skutečně horko, ale červen, ne červenec. No a pak nastalo ochlazení. Od 1. do 9. července bylo průměrné léto, pak byl víkend, kdy bylo celkem kolem 30, ale pak 13. července až 27. července průměrné léto, ještě jsme si říkali v rádiu, jestli má cenu letos mít v pronájmu koupaliště, když si někdo pronajal nebo ne. Protože 3 týdny bylo skutečně jenom okolo 20 stupňů Celsia. No a pak nastal zlom 27. července. Od 27. července do vlastně tohoto víkendu, do 15. srpna, 16. srpna, bylo hodně horko. No a teď je zlom, takže třicítky už budou jenom pravděpodobně na Dovče. Následujících 14 dnů už má být jenom kolem 20 stupňů.

0: Pražského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Kamelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka hlásí kolizi na Pražském okruhu. Na Pražském okruhu směrem na D1, je to za sjezdem na Jesenici. Dejte pozor, počítejte se zdržením, už se tam štosují kamiony v pravém pruhu kvůli dopravní nehodě.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Je pondělí 17. srpna, 6 hodin, 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí nastává dnes zlom, letní zlom. Dnes bude velká oblačnost s četnými srážkami a ještě příjemnou letní teplotou 26 stupňů Celsia, ale to je nadlouho a možná už na celé léto nejvyšší teplota. Bude oblačno až zataženo ráno a dopoledne čekáme přehánky nebo bouřky místy hlavně v severní polovině středních Čech. Během odpoledne budou srážky na většině území středních Čech a bouřky mohou být i silné s nárazovým větrem 65 km za hodinu. Večer bude srážek a oblačnosti částečně ubývat. Tak ještě, že nám po těch horkých dnech zůstala aspoň písnička. Jdeme do Brazílie. Tahle ta písnička se jmenuje Brazil. Připomenutí toho, že léto si můžeme užívat díky letadlům a výletům vlastně celý rok.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Sotva jsme poinformovali o dopravní nehodě v Praze na Pražském okruhu za sjezdem na Jesenici směrem na D1, tak o kousek blíž k letišti se stala díky možná i koloně, která se tam vytvořila, další dopravní nehoda, a tentokrát je to před sjezdem na Jesenici. Takže dvě dopravní nehody u Jesenice ve směru na D1 jsou právě teď, a v té druhé nehodě do sebe narazili před sjezdem na Jesenice dodávka a osobní auto. Počítejte se zdržením na Pražském okruhu směrem k D1.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Timberlake, 6 hodin 47 minut. Koukám do kalendáře a zdravím všechny, kdo buď to slavíte svátek dneska, a nebo vás to čeká celý tento týden. Každý den si někdo může oslavit, dostat kytičku, nebo nějaký jiný dárek, nějakou tekutinu, kapalinu. Pondělí dnes má svátek Petra. Petrám blahopřejeme. Zítra Helena a Jelena, ve středu Ludvík, ve čtvrtek Bernard, tak to je jasný, čím by se to mělo oslavit. V pátek Johana, v sobotu 22. srpna bude slavit Bohuslav a v neděli 23. srpna Sandra, třeba i zpěvačka Sandra, kdyby dorazila do České republiky. Takže dnes velká gratulace pro Petru.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava konkrétně z Prahy. V Praze na Pražském okruhu u Jesenice počítejte se zdržením kvůli dvěma dopravním nehodám, které se staly chvíli po sobě ve směru na D1. Dopravní omezení teď platí i v Praze v Libni, v ulici náměstí nebo na náměstí Bohumila Hrabala, kde hoří auto a brání v provozu teď v celé šířce silnice. V Libni náměstí Bohumila Hrabala, pozor.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Ještě před zprávami pojďme za dopravou, pokud přijíždíte do Prahy po D7, dejte pozor, u letiště 2 km před Prahou ve směru do Prahy se stala dopravní nehoda. Je přesně 7 hodin.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí, časí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne čekáme přeháňky nebo bouřky místy, hlavně v severní polovině středních Čech. Během odpoledne budou srážky na většině území středních Čech a bouřky mohou být i silné. Večer bude srážek a oblačnosti částečně ubývat. Odpolední teplota 26 stupňů Celsia, nárazový vítr v bouřkách 65 km za hodinu. Pro všechny, kdo se rádi touláte, je tady...

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Linka řidičů 606 736 736. K nám před 7 hodinou dorazila informace od letiště mezi Kněževsí a letiště Ruzyně. Je dopravní nehoda, je to zhruba 2. kilometr D7 ve směru do Prahy, počítejte se zdržením.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Koukám, že i sluníčko se na nás přišlo teď podívat. 7 hodin 15 minut. Máme dotaz na Facebooku Rádia Relax. Za co padla první velká výplata z brigády? Odstartovali jsme další pracovní týden, prázdninový týden a možná už jste na brigádě. Vzpomenete si, za co jste utratili své první velké penízky z první brigády? Napište na Facebook Relax Radio nebo pošlete SMSku na 666 736 736.
1: Relax. Největší hity 90. let.

0: kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
0: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Pišci, 21. až 22. srpna letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valnik.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: příběhy psané životem, tak nějak se dá zobrazit dnešní ráno díky dotazu na Facebooku Rádia Relax, jestli si vzpomenete, za co jste utratili první penízky z brigády. Tady píše posluchač, nazdar, tady posluchač Banán, tak moje první výplata za moji první brigádu dopadla velice žalostně, protože jsem v té době byl souzen za údajné odcizení kola. A tak jsem si musel zaplatit soud, takže celých 2500 těžce vydělaných peněz šlo na soud, zbylo mi jenom na cigarety, následně jsem byl amnestován, protože fotografie, které byly použity pro státního prokurátora, byly nečitelné, ale to už mi ty peníze zpátky nevrátilo. Takže asi takhle, přeji krásný den, nádherný písničky. No tak doufám, že ta další písnička bude nádherná. Ed Sheeran na relaxu.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: 7 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Ještě než si dáme italskou českou Veronu Giro Tondo, tak se pojďme podívat na to krásné počasí, které bude dnes oblačné. Velká oblačnost s četnými srážkami bude v pondělí na startu nového týdne. Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne, přehánky nebo bouřky, místy hlavně v severní polovině středních Čech. Během odpoledne budou srážky na většině území a bouřky mohou být i silné. Večer pak bude srážek a oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teplota 26 stupňů Celsia. Verona na vlnách Rádia Relax už za chvilku.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: S kolonou počítejte v Praze na Pražském okruhu okolo Jesenice, kde se dneska ráno staly za sebou dvě dopravní nehody ve směru na D1. Dlouhá kolona se tu už vytvořila i na D7 mezi 2 a 1,5 kilometrem. Ve směru na Prahu se stala dopravní nehoda, je to hned u letiště u Kněževsi a za ní dlouhá kolona.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Čerstvě aktuálně máme nahlášenou dopravní kolizi v Praze v ulici Moskevská, to je ve Vršovicích, kde se srazilo osobní auto s tramvají, takže proto je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Pozor na to, teď je tady Lady Gaga na Radio Relax a hned potom kalendárium pro 17. srpen.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 17. srpna.
0: 17. srpna 1915 byl patentován elektrický startér pro automobily. Roku 1943 se narodil americký herec a režisér, držitel dvou Oscarů, Robert De Niro.
2: Robert De Niro.
0: V roce 1962 přišel na svět také kytarista skupiny Guns N' Roses, Gilby Clark. O dva roky dříve přišel na svět pozdější držitel Oscara za film Tajemná řeka, americký herec a bývalý manžel Madony, Sean Penn. V roce 1869 se poprvé konaly slavné veslařské závody na Temži. Oxford tenkrát porazil Harvard. Roku 1896 na Klondajku poprvé objevili zlato. A tento den v roce 1978 první balon s posádkou Eagle 2 přeletěl Atlantik.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: V roce 1953 se narodil Kevin Rowland z britských Dexys Midnight Runners. Největší hit jejich kariéry se jmenoval Come On Eileen. Ročník 1958 je v Kalifornii narozená zpěvačka Belinda Carlisle, bývalá členka Go-Go's. O 7 let později se narodil český režisér Filip Renč. Ročník 1952 je brazilský automobilový závodník Nelson Piquet. Třikrát během kariéry vyhrál titul ve Formuli 1. Roku 1969 přišel v Bosnu na svět člen skupiny New Kids on the Block, Donny Wahlberg. O rok později se na Floridě narodil tenista Jim Courier. Svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy tento den roku 1998 dostal kytarista Carlos Santana. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
3: Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Že nese na nás nějaká bouře, tak pozor, počítejme s tím, ale hlavně taky opatrně, pokud projíždíte Prahou 10 Vršovicemi, je neprojezdný pravý jízdní pruh v ulici Moskevská, protože tam došlo k nehodě. Tramvaj a osobní auto.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Přesný čas 8:00 a k tomu blesky.
1: Uzavírka v Kladně potrápí řidiče, fotbalisté Liberce obrali Slávii o body a Česko v top 10 zemí pro spokojený život. Jsou tu zprávy a my jsme moc rádi, že týden začínáte s námi. Dobré ráno.
2: Relax Radio.
1: Kladně dojde z důvodu napojení asfaltové komunikace v termínu od 24. srpna do 28. srpna k úplné uzavírce části místní komunikace ulice Milady Horákové v úseku křižovatky s propojkou u obchodního domu Tesco mezi ulicí Americká a Milady Horákové. Podprůměrnou sklizeň letos očekávají čeští pěstitelé chmele. Proti bohaté úrodě z loňska, kdy se v Česku sklidilo 6909 tun chmele, očekávají v letošním roce sklizeň do 5500 tun. Česání chmele začne většinou kolem 24. srpna. Že úroda nebude nejlepší, o tom rozhodlo letošní počasí. Chmel v Česku letos pěstuje 120 zemědělců v oblastech na Žatecku, Tršicku a Úštěcku. Česko patří mezi 10 zemí na světě, do kterých je dobré se přestěhovat. Vyplývá to z výzkumu poradenské platformy Rumavy, která provedla globální srovnání 192 států. Přistěhovalci oceňují bezpečí, zdravotnictví, vzdělávání i jídlo. Na žebříčku se Česko umístilo jako 9. nejlepší země na světě a v Evropě dokonce na 4. místě. Chorvatská policie uvedla, že zadržela 4 osoby podezřelé ze založení ničivých lesních požárů, které v posledních dnech vypukly na pobřeží Jaderského moře. Od čtvrtka na pobřeží v několika lokalitách zuří či zuřilo kolem desítky požárů. Při největším z nich u Omiše na jihu země zemřel jeden člověk a zhruba 40 dalších utrpělo zranění. Na 2000 lidí muselo být v pátek evakuováno, z toho asi 300 českých turistů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slávie ve čtvrtém ligovém kole remizovali v Liberci 1-1 a po úvodních 3 výhrách poprvé v sezóně nezvítězili. Pražané vedou neúplnou tabulku o bod před Jabloncem, který zůstal jediným 100% týmem v ročníku, odehrál však o zápas méně. Ostrova udolala Artis Brno 1-0, Baník naplno bodoval po 2 porážkách, brněnský nováček stále čeká na první vítězství mezi elitou.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dneškem nás bude provázet zatažená až oblačná obloha, ráno čekáme místy, během dne na většině území kraje déšť, přehánky, místy i bouřky a na jihovýchodě kraje odpoledne i silné. Večer bude srážek a oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší dnešní teploty se budou v našem kraji pohybovat mezi 21 až 24 stupni, v Polabí očekáváme až 25 stupňů Celsia. Zprávy jsou u konce a na relaxu pokračuje Dan.
0: A naše skvělá muzika a já mám dotaz, Evi. Teď je čas brigád letních prázdninových. Za co padla, jestli si vzpomeneš, první velká výplata z brigády?
4: Já mám pocit, že jsem si koupila nějakou bundu a já jsem chodila nelegálně před rodiči na brigádu. Já jsem nechodila do školy a chodila jsem za školu.
0: Jo, ty jsi mimo školu?
4: Já jsem mimo školu.
0: Ty jsi si prodloužila prázdniny?
4: No, já jsem mimo školu. Já jsem chodila za školu a chodila jsem na brigádu, abych si mohla koupit bundu.
0: Říká záškolák Eva. Eva naše všude zdejší. Jako Jelen. Všude je fajn.

Je pondělí 17. srpna, možná se chystáte někam jet tramvají, metrem, možná do Brna. Tou tramvají do Brna byste nedojeli, ale 17. srpna v roce 1869 v Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích. Bylo to vůbec první ještě před Prahou, rok 1869. Jak rychle jezdila taková tramvaj tažená koni. Tramvaj se pohybovala koňka kolem 8 km za hodinu, což odpovídalo klusu tažných koní a tehdejším i možnostem dopravy. Například ale, když půjdeme do Prahy, tak pražská koňská dráha, ta jezdila od rána od 6:30 ráno do 10:00 večer. Nejčastěji ten vůz táhly dva koně a v prudkých kopcích, například na Letné v Praze nebo na Karlově, ještě připřehali další koně. No a když se rozjížděl vůz, tramvaj, koňská, tak to vypadalo asi takhle.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na startu nového týdne jeďte opatrně, ať si ho užijeme ten týden bez ztráty kytičky na silnicích. Teď máme nahlášenou dopravní nehodu na D7, nedaleko Chomutova mezi Žacem a Chomutovem, exit 75. kilometr ve směru na Prahu, nehoda dvou osobních aut.
0: Relax Radio. Žatec 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Tak, o brigádách máme dotaz na Facebooku Rádia Relax, jestli si vzpomenete, za co jste utratili první penízky, první velké penízky z brigády. Jaruška napsala semišové sáčko, Magdalena za značkové kalhoty, Magdalena jiná, hodinky z Tuzexu, tak to už je dávno, Honza Antiradeon X, takže grafická karta, Jitka džíny z Tuzexu, kalhoty, vidíte, to oblečení bylo docela časté, Richard, v roce 1976 fichtl z druhé ruky. Já to měl podobně, Richarde, ale ne teda v roce 1976, ale taky jsem měl Java 23 Mustang, myslím, že to byl za první výplatu. Značkové džíny z Tuzexu, stolní počítač, přeskáče na lyže, tepláková souprava, podívejte se na Facebook Relax Radio.
1: Prázdniny s Relaxem.

0: Na našem webu radio-relax.cz máme taky pejsko stránku mimo jiné, kde teď v srpnu hledají své nové páníčky a domov Artur, kterému je to větší pejsek, váží okolo 30 kg, je 10,5 let, anebo Marcel. Marcel v květnu oslavil rok, takže odrůstající štěňátko. Podívejte se na náš web.
1: Čekuj náš web.

statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou

0: se na www.městokladno.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Ještě před zprávami před 9. hodinou, které připravuje FK, mám dopravní upozornění pro žatecké posluchače, řidiče, řidičky. Opatrně projíždějte Chmelařského náměstím, kde se uprostřed srazila dvě osobní auta.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: 9 hodin, 1 minuta.
1: V Kralupech budou mít novou školu a nemocnice trápí nedostatek krve. Přinášíme dopolední zprávy, je pondělí 17. srpna. Pěkné dopoledne.
0: Relax Radio.
1: Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. V Kralupech se začala stavět nová základní škola.
2: Vzniká v Lobečku. V současné době máme po demolici staré tělocvičny, která z areálu školy už zmizela. Škola organizačně bude spadat pod základní školu Václava Havla. V té zůstane první stupeň, zatímco nový objekt poslouží stupni druhému. Učit by se tu mohlo začít tak v roce 2029. Místa v lavicích budou kromě kralupských žáků určena i žákům z širokého okolí. Z Kralup nad Vltavou pro Radio Relax tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: Kapacita nové školy bude 540 žáků. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali v neděli evakuovat. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na hasiče. Současná epidemie eboli v Kongu si podle aktualizovaných vládních údajů vyžádala životy už 2325 lidí. Co do počtu obětí, tak překonala zatím nejhorší epidemii v zemi z let 2018 až 2020.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6-7, 6-1 a 6-1 Španělku Jessiku Bouzasovou. Tereza Valentová nevyužila 7 matchbolů a prohrála 6-3, 6-7 a 0-6 s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
0: Relax Radio.
1: Bude oblačno až zataženo, dopoledne čekáme přehánky nebo bouřky, místy hlavně v severní polovině kraje. Během odpoledne budou srážky na většině území kraje a bouřky mohou být i silné. Večer bude srážek a oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Česko v tomto týdnu čekají přehánky i bouřky. Ojediněle mohou být doprovázené přívalovým deštěm či krupobytím. Nejchladnější bude úterý. Od středy by ale maxima neměla být od 30 daleko. Vyplývá to z předpovědi České hydrometeorologického ústavu.
4: Za 15 dnů je nový školní rok.
1: Hurá, takže pojďme. Hurá.
4: Říká maminka několika dětí. Jaké zhodnotíš letošní léto do teďka? Užila jsi to, byla jsi na dovolené. Kolik jsi dovolených měla?
1: Já jsem měla jednu dovolenou. Teďka se chystám ještě na jednu, jenom s dvouma dětma ze tří. Tak se na to těším. No ale spíš bylo jako pracovní. Pracovní, teplý,
4: máš
1: horký.
4: Pracovní léto. Horké léto jsi měla.
1: Horké, hodně horké. Já jsem vlastně léto trávila u rybníku, takže vlastně dobrý.
4: Je, ty se máš. Teda ty se změla. Teď už si tam nezapleveš. Nebo možná jo. Jsi otužilec?
1: Nejsem otužilec, já jsem tam nevlezla, nesmočila jsem nožku v našem chobotu, ale co jako říkají návštěvníci tam, tak je to teplý. Je to čistý, dá se tam koupat, nejsou tam synice a hrozně si to pochvalujou.
4: Paráda v Kačici. Peč

0: čase 9 hodin a 14 minut startuje dopolední kafe Time s Terkou. Delší dobu jsme se neslyšeli a já doufám, že jste se na mě těšili, protože já na vás samozřejmě ano. Dneska tady spolu budeme opět až do 12 hodin a mám pro vás připraveno spoustu zajímavých informací a samozřejmě velkou nálož i muziky. Dneska máme 17. srpna a svátek nám slaví všechny Petry. Zároveň je dneska Mezinárodní den secondhandů, takže pokud rádi nakupujete v secondhandech, tak dneska do nich určitě vyražte. Stojí to za to, abyste ten dnešní den oslavili. No a my už jdeme na další hudbu. Pet Shop Boys, New York City Boy, písnička, kterou si můžete vychutnat s relaxem.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

Second hand je z angličtiny převzaté slovní spojení užívané pro obchod s použitým zbožím. V evropském kontextu se tak označují hlavně obchody s použitým oblečením. V České republice známe i tento název taky pod jiným názvem, a to je termín sekáč. Je to tak, chodíte do sekáčů? Zajímalo by mě to. Napište mi na 606 736 736, jestli sekáče využíváte, jestli máte rádi nakupování a přehrabování věcí v sekáčích a jestli máte i nějaké speciální kousky, na které jste opravdu pyšní. Napište mi na 606 736 736. Zajímá mě, jakou zkušenost se sekáči máte vy. A proč se o tom dneska bavíme? No, protože je Mezinárodní den secondhandů.

0: Express Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na D1 je velká kolona. Je to konkrétně na Ořechu a zdržíte se tam zhruba 20 minut, takže pokud se chystáte do Prahy, tak jeďte při nejlepším někudy jinudy. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný pondělní den.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Dnes se na Radio Relax bavíme o secondhandech. Je Národní den secondhandů. No a co jiného udělat, než se o nich bavit nebo v nich dokonce nakupovat. Ale mám tady pro vás pár faktů právě o secondhandech. Je to hodně rychlý růst trhu. S obnošeným oblečením roste několikonásobně rychleji tento trh maloobchodu a do roku 2030 má dosáhnout hodnoty přes 350 miliard dolarů. No a z nouzového řešení pro chudé se stal prestižní a udržitelný trend, kterému vévodí mladá generace Gen Z a moderní aplikace jako třeba například Vinted. Znáte Vinted? Máte ho nainstalovaný a používáte ho? Protože samozřejmě poslat někam dál kousky, které ještě by někomu mohly udělat radost, to je poměrně fajn.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na D1 pojedete velmi pomalu, protože je tam jedoucí vozidlo údržby, které uzavřelo odstavný pruh a sekají tam trávu. Dejte si na to pozor a určitě se tam budou pohybovat až do odpoledne.

0: 10 hodin, to je přesný čas na rádiu Relax.
1: A u zpráv Eva Bíbová. Rakovník mění nápady obyvatel ve skutečnost a Ronalda čeká zřejmě poslední sezóna v kariéře. Posloucháte Relax a my jsme rádi, že nás ladíte napříč krajem. Pohodový den.
2: Relax Radio.
1: Na Podbořansku mezi Petrohradem a Lubencem pokračuje výstavba dálnice D6. Stavbaři se tam potýkají s problémy, přesto by 2 kilometry u Lubence chtěli zprovoznit ještě letos. 10 dalších kilometrů má začít sloužit řidičům na konci roku 2028. V Rakovníku míří do finále 2 projekty, které vzešly z participativního rozpočtu města. Jako první bude dokončeno workoutové hřiště u 3. základní školy. Stavba je téměř hotová a zbývá dokončit už jen několik drobností. Sportoviště rozšíří možnosti venkovního cvičení a aktivního trávení volného času, zejména v oblasti zátiší. Druhým v pořadí je dětské hřiště v areálu SK Rakovník. Na oba projekty město vyčlenilo v rámci participativního rozpočtu celkem 1 milion korun. O tom, jak peníze využít, přitom mohli rozhodovat sami obyvatelé. Česko zažívá toto léto výrazné sucho. Patrné to je i na našich lesích. Podle dendrologů trpělo na začátku srpna vysokým nedostatkem vody 60% lesů. Kvůli tomu se u stromů často zastavila tvorba dřeva. Vedra a sucha jsou v Česku stále častější. V těch nejteplejších místech bychom tak podle dendrologů měli zkoušet pěstovat dřeviny, například ze Středomoří. Ministři se dnes dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po 2týdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce tzv. Národní koalice proti suchu oznámil v reakci na dlouhotrvající velmi vysoké teploty a vysychání vodních zdrojů premiér Andrej Babiš. Ministři proberou i změnu nařízení o lékařských posudcích pro držitele zbraní a střeliva, která má zjednodušit administrativní postupy. 5násobný držitel zlatého míče Cristian Ronaldo uvedl, že má před sebou pravděpodobně poslední sezónu v kariéře. 41letý kapitán portugalské fotbalové reprezentace to řekl v rozhovoru pro časopis Vogue. Po 25 letech tvrdé dřiny a odříkání si chce začít užívat.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnešním dnem nás doprovodí oblačná až zatažená obloha, během odpoledne srážky a bouřky, a to i velmi silné. Večer bude srážek a oblačnosti částečně ubývat. Rtuť teploměru dnes ukáže nejvyšší teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia. Zprávy končí a slovo tak předávám Terce. Pohodový poslech.
0: Děkujeme za přání, děkujeme za krásné zprávy. Krásné byly aspoň z půlky, protože sucho nebo dokonce vlastně hodně vysoké teploty, to nemusí být vždycky úplně pozitivem. A ty si přišla sem do studia a řekla si mi, že je to krásný ten déšť. Proč je krásný pro tebe?
4: Pro mě je krásný, no protože teď je pořád strašný vedro, teplo a pořád musíš zalejvat, věď, a ta příroda trpí a všichni trpíme, tak jako je to prýma, je to příjemná změna. A navíc člověk vždycky chce to, co nemá, jo? Takže za chvíli zase budeme prahnout po slunci, jako.
0: No já prahnu už teď, protože pro mě je slunce jako hnací motor, takže já po něm toužím, ale rozumím tomu, že to sucho je potřeba občas trošku zvlhčit. No a samozřejmě už nás čeká další hudba za malou chvilku, Carry the Weight a nebo Perfume od Adonise. Tak poslouchejte Radio Relax, krásné dopoledne.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Radio Relax sídlí na Kladně, stejně tak jako Sládečkovo vlastivědné muzeum. Toto muzeum se často zabývá historií tady našeho Kladenska, ale tentokrát tam máme jinou výstavu a právě se Sládečkovým muzeem budeme mít v dnešní dopoledním Café Timeu soutěž. Tak poslouchejte dále Radio Relax, pokud si chcete s námi zasoutěžit. Budeme soutěžit ode dneška až do pátku a samozřejmě to nebude jen tak. Tak zůstaňte s námi. Teď už další písnička a to hit z 90. let. Shut up.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Je to tam!
2: A kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
2: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Pišci, 21. až 22. srpna. Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valník.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

Sobotu 29. srpna od 9 do 16 hodin v hornickém skanzenu Majorau ve Vinařicích bude probíhat 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy. Jedná se o výstavu, tak říkajíc, kamenů, která by se vám určitě mohla líbit a zamlouvat. No a my právě v rámci této akce máme pro vás i soutěž, a to konkrétně o VIP vstupenku na výstavu. Jedná se o 2+2 a dokonce k tomu ještě můžete nějaký minerál vyhrát. Jedná se teda o VIP vstupenku pro 2 dospělé, 2 děti, a k tomu vám budeme každý den v tomto týdnu rozdávat i nějaké minerály. Jako bonus získáte i rodinnou vstupenku do Sládečkova vlastivědného muzea. No a ceny samozřejmě budou k vyzvednutí na našem rádiu. Pokud se chcete zapojit s námi do této soutěže, tak pozorně poslouchejte, protože dnešní soutěžní otázka zní: jak se nazývá nejdražší prodaný drahokam v historii aukcí? Napište mi na 606 736 736. Určitě se vám podaří tuto informaci zjistit minimálně na internetu, pokud nevíte jí z hlavy. Nejdražší prodaný drahokam v historii aukcí. Pište mi na 606 736 736. A díky tomu, pokud správně odpovíte a budete dnes vylosováni, tak získáte VIP vstupenku na výstavu 2 dospělí, 2 děti, dokonce minerál k tomu, a můžete vyrazit na 7. ročník minerál logicko-paleontologické burzy. Tak soutěžte s námi. Těším se na vaše odpovědi už teď na Rádiu Relax.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Posloucháte Radio Relax a my vám tento týden přinášíme skvělou soutěž, a to o VIP vstupenku na výstavu 7. ročníku mineralogicko-paleontologické burzy. Jedná se o vstupenku, která je VIP pro 2 dospělé a 2 děti, a k tomu dokonce můžete získat i nějaký minerál. Jako bonus získáte i rodinnou vstupenku do Sládačkova vlastivědného muzea, no a ceny samozřejmě budou k vyzvednutí u nás v rádiu. Ta vstupenka je na akci 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy, která se bude konat v sobotu 29. srpna od 9 do 16 hodin v hornickém skanzenu Majrau ve Vinařicích. Tak kdo by se chtěl zapojit, tak pište, máte ještě chvilku času, abyste mi napsali na číslo 606 736 736. A moje dnešní soutěžní otázka zní, jaký je nejdražší prodaný drahokam v historii aukcí? Pište mi na číslo 606 736 736 sem k nám do studia, no a po 11. hodině už brzy vyhlásíme dnešního vítěze.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Rádio, dopravní servis.
1: V Rudné se stala dopravní nehoda, a to konkrétně v ulici Masarykova, tak projíždějte opatrně, a kdybyste měli jakékoliv informace o dopravě, kde měří nebo kde se stala nějaká nehoda a nebo je tam kolona, tak nám napište na číslo 606 736 736 a my dopravní informace pošleme dál.
0: Jsme všude s tebou. Rakovník 97,4. Rakovník 97,4. Relax Radio.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Ford.

0: What you thought you was gonna get fucking with me?
1: Instagram po 10 letech mění textové logo. Šéf platformy Adam Mosseri uvedl, že nová podoba má působit čistěji a moderněji. Zároveň prý ale navazuje na původní design a zachovává jednoduchost původního logotypu. Je to tak, Instagram mění svoje logo. Já, pokud jste na tom stejně jako já, tak dejte si na to pozor, protože mě, jakmile se aktualizuje nějaká aplikace v telefonu a to logo se změní, tak já tu aplikaci následně nemůžu vůbec najít. Jsem zvyklá na to, jak to vizuálně vypadá a prostě jedu jen čistě na to, že vím, jak to vypadá. Ale v tuto chvíli to vypadá, že ta změna neproběhla až tak moc a z takového, dalo by se říct, písma, které vypadá jako psané ručně, se stává prostě písmo, které by mohla vygenerovat třeba umělá inteligence. Tak dejte si na to pozor a samozřejmě na Instagramu nezapomeňte sledovat Radio Relax.
2: Relax. Cafe Time. Relax Radio.

0: Máme 1,5 minuty po 11. hodině a přinášíme vám zprávy.
1: Porodnost v Česku stále klesá a do konce sezony teplou Vltavu už nesplujete. Přinášíme další zprávy, pohodový poslech.
2: Relax Radio.
1: Z čísel českých porodnic vyplývá, že pokles porodnosti trvá, i když už není tak dramatický jako v minulých letech. Každopádně se můžeme i letos dočkat přepisu historických tabulek. Česko loni zažilo druhý rok po sobě historický propad porodnosti. Narodilo se nejméně dětí od roku 1785, kdy se začaly vést statistiky. Letní měsíce představují pro čistotu Prahy zatěžkávací zkoušku. Metaři mají plné ruce práce, doplní mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický.
3: Práce metaře kametařů je náročná, navíc vyžaduje neustálou obezřetnost. Naši lidé uklízejí za každého počasí, po občanech i návštěvnících z tuzemska nebo ze zahraničí. Výsledky jejich práce jsou sice vidět okamžitě, ale často si veřejnost ani neuvědomuje, kolik námahy obnáší vyčistit každou ulici. Tato profese je podle našeho názoru pro město nezastupitelná.
1: Šumavský národní park zastavuje do konce sezony splouvání a možnost registrace pro splouvání teplé Vltavy v úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízká hladina řeky, která klesla na historické minimum 630 cm. Lodi mohou na řeku, když je výška teplé Vltavy 50 cm a více. Letos se kvůli suchu smělo splouvat jen 4 dny na přelomu června a července, kdy na Šumavě deště zvedly hladinu řeky nad potřebné minimum. 12 lidí přišlo o život a dalších nejméně 10 utrpělo zranění při víkendové nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. Policie předpokládá, že nehodu způsobil řidič, který usnul za volantem. Podle polských úřadů vezl autobus polské občany z pouti v bosenském Medjugorje.
2: Sport.
1: Plavkyně Barbora Semanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži, kde získala zlato na kraulařské dvoustovce 6. místem na dvojnásobné trati. Třetí titul vybojovala Italka Simona Kvadarelová, která si připsala vytrvalecký hattrick. Jan Čejka dohmátl na krátké polohovce 7. a po 5. příčce ze znakařské dvoustovky zaznamenal 2. nejlepší výsledek.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Pondělní odpoledne nabídne oblačno až zataženo s přeháňkami, odpoledne i bouřkami, které mohou být ojediněle i silné. K večeru očekáváme částečné ubývání srážek i oblačnosti a teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia. Tolik ze zpráv a pokračuje Terka, které předávám slovo.
0: Tak já ti děkuji za slovo. My tady máme za malou chvilku soutěž o vstupenky na mineralogicko-paleontologickou burzu a k tomu dokonce i dostanou naši posluchači nějaký minerál. Máš nějaký oblíbený kámen, který jsi někde viděla nebo dokonce obdržela?
1: Mám hromadu kamenů od dcery, protože je sběračka klacíků, kamínků a všeho. A všechny jsou samozřejmě krásný a všechny označujeme za drahokamy. Takže mám toho plný barák a zahradu.
0: Plný barák, no tak to jsi šťastlivec. Tak ty s námi soutěžit nemusíš, ale vy už za malou chvilku s námi soutěžit budete a dozvíme se dnešního vítěze. No a z hudby se můžete těšit třeba na Gracie Abrams Minibar už za malou chvilku na relaxu. Krásné pondělí, zůstaňte s námi a poslouchejte a relaxujte.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a my dnes soutěžíme o vstupenku, VIP vstupenku dokonce na výstavu, která obsahuje dva dospělé vstupy a dva dětské vstupy na 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy. Jedná se o výstavu, která se bude konat v sobotu 29. srpna od 9 do 16 hodin v hornickém skanzenu Majerau ve Vinařicích a k tomu jako bonus můžete taky dnes vyhrát i rodinnou vstupenku do Sládečkova vlastivědného muzea. No a naše dnešní otázka zněla, jaký je nejdražší prodaný drahokam v historii aukcí. A já už ve vysílání vítám Lucku, je to tak? Ahoj.
1: Ano, ahoj.
0: Tak já se ptám ještě jednou tebe, znáš správnou odpověď na tuto otázku, jaký je nejdražší prodaný drahokam v historii aukcí?
1: Ano, je to růžový drahokam Pink Star.
0: Je to tak, správně. Já moc gratuluju. Koho sebou na právě tuto burzu vezmeš?
1: Vemu manžela a syna. Ten bude mít asi největší radost.
0: Syn je taky takový ten sběrač kamenů, jako říkala před chvilkou naše zprávařka
1: Eva
0: Výbová. A kolik mu je?
1: 6 let.
0: Tak to si myslím, že jsou dokonce i podobně staří. Tak super, to mám radost. Stačí se tady zastavit pro tuto výhru u nás ve studiu. No a vám ostatním posluchači přeju hodně štěstí do následujících dní, protože až do pátku s námi můžete soutěžit. Tak díky moc, Lucko, a doufám, že si to všichni společně s rodinou užijete.
1: Určitě, taky děkuju. Ahoj.
0: Tak krásné pondělí, ahoj. Relax.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Americký herec Bruce Willis se již několik let potýká s frontotemporální demencí, kvůli které ukončil svou kariéru a stáhl se ze společnosti. Nové fotky herce se objevují jenom výjimečně. Willis dokonce žije v domě odděleném od zbytku rodiny, protože kvůli své nemoci potřebuje speciální péči. Ale v sobotu 8. srpna se však objevil na svatbě Tallulah, což je jeho nejmladší dcera, jedna ze tří, kterou má společně s Demi Moore a která se odehrála na zahradě jeho rodinného domu v Haley, Idaho. Takže to znamená, že Bruce Willis by na tom zatím nemusel být až tak špatně a nějaké malé zprávy o něm samozřejmě máme. Tak jeho dceři přejeme všechno nejlepší do vztahu a jemu samozřejmě hodně zdraví.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D1 na 6. kilometru je dopravní nehoda, a to osobního a nákladního automobilu. Jeďte opatrně, dejte si pozor na všechny dopravní nehody, které potkáte, a pokud jsme vám je nehlásili, tak nám je prosím nahlašte vy na číslo 606 736 736 a my informace samozřejmě pošleme dál.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Pokud vyrazíte na odpočinkovou dovolenou, tak většinou si zaplatíte program All Inclusive. No, ruské turistky pochopily All Inclusive po svém. Hotel musel dokonce přivolat policii. Jak tento celý příběh zní, personálu neuniklo, že ženy odcházejí s nezvykle objemnými a těžkými taškami. Při kontrole zaměstnanci zjistili, že jsou plné sladkostí z hotelového bufetu. Když zaměstnanci požadovali zaplacení odneseného jídla a upozornili, že v opačném případě zavolají policii, situace se dost vyhrotila. Jedna z turistek se podle ruských médií zavřela na hotelové toaletě a pokusila se baklavu, kterou, dalo by se říct, že ukradla, spláchnout, aby odstranila důkazy. Velké množství sirupem nasáklého pečiva však odpadní potrubí ucpalo a hotel musel řešit velkou havárii. Na místo následně dorazila policie. Celý spor skončil dohodou. Turistky uhradili nejen odnesené jídlo, ale také škodu způsobenou na hotelové kanalizaci. Poté mohli ze země konečně odcestovat. Tak dejte si prosím na All Inclusive pozor, protože i z vlastní zkušenosti vím, že se to často kontroluje.
1: Café Time. Relax Radio.

uliční akrobat a černý pasažér.

0: Krásné poledne, vítejte u zpráv.
1: Sardinie nepřestává archeology překvapovat a fotbalisté Arsenalu vyhráli anglický superpohár. Podrobnosti ve zprávách, u kterých vás vítá Eva Bíbová.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj odstartoval stavbu další části Labské stezky mezi Kly a Tuhaní. Tím se kompletně propojí Čelákovice a Mělník širokou asfaltovou cestou. Nová trasa bude dlouhá 4,5 kilometru a povede přímo podél řeky. Cyklisté se tak bezpečně vyhnou provozu na okolních cestách. Vyzkoušet ji mohou už v příštím roce. Od září budou mít první třídy s 15 a více žáky povinně asistenta pedagoga. Změna reaguje na výrazné omezení odkladů školní docházky. Kvůli němu se očekávají početnější a rozmanitější kolektivy prvňáčků. Nový typ asistenta není vázán na konkrétní dítě a školy na něj mají nárok automaticky podle počtu žáků. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil pokuty v celkové výši 280 milionů korun za kartelovou dohodu stravenkových firem Edenred, Luxi a App. Pokuty jsou tedy pravomocné, firmy je musí zaplatit. Archeologové odkryli ve vnitrozemí Sardinie monumentální kolektivní hrobku nurákské civilizace, kterou po staletí skrývala hustá vegetace. Stavba, pro kterou se mezi odbornou i laickou veřejností vžilo označení hrobka obrů, zachovala v překvapivě dobrém stavu. Odborníky zaujalo především neobvyklé rozdělení pohřební komory do dvou výškových úrovní.
2: Sport.
1: Fotbalisté Arsenalu vyhráli po 18. anglický superpohár. Ligový mistr zdolal v Cardiffu vítěze anglického poháru Manchester City 3-0. Hned v první minutě padl nejrychlejší gol v historii těchto duelů. Uběhlo jen 24 sekund, když italský obránce Calafiori proklouzl za obranu a vstřelil nejrychlejší gol ve 104-leté historii tohoto poháru. Dokázal zkušeně zakončit a svému krajanovi Donnarummovi v brance nedal šanci.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Odpoledne bude oblačno až zataženo s přeháňkami, odpoledne i bouřkami, které mohou být ojediněle i silné. K večeru částečné ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia. Ze zpráv je to pro tento okamžik vše, těším se na slyšenou.
0: Máš s sebou dnes nějaký oběd?
4: Já jsem posnídala a poobědvala chleba se salámem. Já jsem se dneska odbila.
0: I to občas stačí, tak doufám, že vy máte oběd, na kterém si taky pochutnáte, tak vám samozřejmě přejeme dobrou chuť k obědu, no a k obědu si samozřejmě můžete dát taky i hudbu. Třeba Disease od Lady Gaga nebo Prisoner od Miley Cyrus a Dua Lipy. Tak to jsou naše ženské interpretky, které si můžete vychutnat v naší další hodince. Tak zůstaňte s námi a relaxujte.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

Wow, tak tomuhle říkám hudební jízda. Neskutečný. Madonna a Kylie Minogue, Féteru Rádia Relax. Dvě popové ikony, které mají dohromady desítky hitů a stovky milionů prodaných desek. Ale pozor, až v roce 2026 konečně spojili své síly v jednom songu Love Sensation. To je věc, kterou jste teď právě na Relaxu slyšeli. A že to není jen nostalgická jízda. V Británii novinka vystřelila rovnou na 8. místo. Pro Madonu je to 65. top ten hit v britské historii a nejlepší výsledek za posledních 17 let. Dvě královny tanečního popu prostě pořád vědí, jak tedy naplnit parket, jak udělat hit. A jak vznikla vůbec tahle spolupráce? Madonna skladbu původně vydala sama, Kylie se objevuje až v téhleté speciální edici, v téhleté speciální vydání v tomhle remixu. Ten byl dlouho ale držen pod pokličkou a oficiálně se začal odhalovat až kolem společného vystoupení. A právě 1. srpna roku 2026 v Amsterdamu se stalo něco, co fanoušci úplně nečekali. Kylie se totiž objevila jako host na Madonnině vystoupení a společně právě tohle zaspívali živě. Love Sensation. A my to už tedy ve vysílání Rádia Relax máme jako čerstvou novinku. No a další novinky přinese opět středeční vydání hitparády Relaxády. Tady je malé ohlednutí, jak to vypadá na prvním, druhém a třetím místě.

0: Justy a Sam Harper. Just a little. Druhé místo. Madonna, Danceteria.
1: První místo.
0: Slávek Fam a Pauly Garant. Chci si být jistý.
2: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

0: Posloucháte Relax a máme 17. srpna. Dnes asi po dlouhé době nemusíme vyhledávat vodní plochy, bazény, rybníky, schováme na chvilku plavky. A někdo je třeba i rád, ale jak to máte vy, relaxáci v létě? Podle průzkumu mezi více než 3000 Čechy a Češkami je se svým vzhledem v plavkách úplně spokojeno pouhých, a teď dobře poslouchejte to číslo, 6% lidí. Jenom 6% lidí je tedy u bazénu spokojených se svojí postavou. Což mi přijde, že to je strašná škoda, že je to strašně málo. Tak jak to máte vy? 6-6-7-3-6-7-3-6. A od nás další odpolední muzika. Pěkně nabitá. David Guetta.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: A kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
0: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Píš si, 21. až 22. srpna. Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valnik.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: Kylie Minogue a Chocolate. Víte, že čokoláda byla většinu své historie úplně jiná, než jakou ji známe dnes. Téměř 90% historie čokolády se totiž pila. Staří Májové a Aztékové si z kakaových bobů připravovali hořký nápoj, často třeba dochucený chili nebo vanilkou, a sladká čokoláda, jakou známe dnes, tak ta přišla až mnohem později. Dokonce i samotné kakaové boby byly kdysi tak cené, že fungovaly jako platidlo. Takže kdyby vám dneska někdo, třeba váš šéf, za vámi přišel a nabídnul vám tabulku čokolády místo peněz, tak vlastně by to nebyl až tak špatný návrat ke starým kořenům. Jen vám to možná naruší tu spokojenost v těch plavkách, o které jsem mluvil na začátku téhleté hodiny. Tak dobrou chuť s tou tabulkou čokolády, no a my jdeme na další odpolední muziku. Tady je Bruno Mars.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Na Rádiu Relax vám rádi připomínáme i 90. léta. V 90. letech neexistoval žádný YouTube ani Spotify. Máte tedy relaxáci rádi 90. Byli jste mladí, život ještě před sebou, otevřený svět, revoluční změny, diskotéky, party a všude plno hudby k výběru. Tak teď volume rozhodně doprava, protože my jdeme zapomínat na léta 90. Tady jsou Worlds Apart.
1: Relax, největší hity 90. let. Relax Radio.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Mandraže, ona se smála. Úsměv je vlastně taková malá domácí lékárnička, tak já doufám, že se smějete i vy, že se usmíváte, i když máme pondělí. Je to vlastně domácí lékárnička, kterou máme pořád u sebe. Když se usmíváme, tělo uvolňuje endorfiny, které pomáhají zlepšovat náladu a taky snižovat stres. Úsměv navíc může snižovat napětí a dokonce působíme díky němu na ostatní přátelštěji a důvěryhodněji. Tak tedy nasaďte úsměv a my vám jdeme hrát.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz
1: Relax Radio.
3: I need my eyes

0: 14 hodin půl minuty k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy. Slovo si bere Eva Bíbová.
1: Zimní stadion v Kralupech projde rekonstrukcí a nechranice hlásí zhoršenou kvalitu vody. Jsou tu odpolední zprávy na Relaxu a my jsme rádi, že si je nenecháte ujít.
2: Relax Radio.
1: Policisté dnes krátce popolední uzavřeli dálnici D7 u Loun v obou směrech. Důvodem byl zásah záchranářů u osoby, která se měla pohybovat na přemostění nad dálnicí. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému. Osoba po komunikaci s vyjednávačem zásahové jednotky od zábradlí dobrovolně ustoupila. Nyní je v péči záchranářů. Provoz na dálnici byl ještě před 13. hodinou obnoven. Kralupy připravují rekonstrukci zimního stadionu.
3: Hotová je koncepční studie, z té bude později vycházet projektová dokumentace. Cílem je mimo jiné umožnit bruslení i v teplejších měsících, což současný stav stadionu nedovoluje. Kdy se situace změní, se zatím neví.
1: Informoval mluvčí města Aleš Levý. Kladno v minulých týdnech dokončilo obnovu parkoviště u městské hokejbalové arény. Součástí byla i celková kultivace ploch. Město nyní začalo stavbu nového parkoviště v ulici na Vyhaslém, kde vznikne téměř 60 parkovacích míst. Hotovo by mělo být do konce září letošního roku. Poslední kontrola kvality vody na Nechranické přehradě, která proběhla 10. srpna, ukázala zhoršenou kvalitu vody. Hygienici po koupání v nádrži na hranici Žatecka a Chomutovska doporučují následné osprchování. Voda se zhoršila také na několika dalších místech v regionu.
2: Sport.
1: Čeští basketbalisté se budou muset v předkvalifikaci mistrovství Evropy obejít bez několika opor, včetně Tomáše Satoranského a jediného současného českého zástupce v NBA Víta Krejčího. Chybět bude i nadále po zranění kapitán Vojtěch Hruban a také James Kárník a Jakub Nečas. Naopak debutovat bude 18-letý Lukáš Smažák. Výběr kouče Luboše Bartoně se na konci tohoto týdne představí na přípravném Supercupu v Hamburku.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
5: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo s přeháňkami, odpoledne i bouřkami, které mohou být ojediněle i velmi silné. K večeru očekáváme částečné ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Noc na úterý bude oblačná až polojasná, místy se objeví přeháňky a nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra nás čeká pravděpodobně nejchladnější den z celého týdne s teplotami kolem 20. Přeháňky nebo déšť jen ojediněle.
0: Jak se to vlastně všechno mění? My teď tady s Evou, než začali zprávy, koukáme z oken studia a tady nakladně, nevím jak u vás, tak tady prší a my z toho máme obrovskou radost, vy.
6: Je to strašně příjemný.
0: No je, úplně máme. A ty jsi říkala, že zítra už jako tolik pršet nemá?
6: Nemá, být... jenom tak občas slabé přeháňky a má být vlastně nejchladnější den z týdne kolem 20 stupňů, což je super.
0: Což je super a těšíme se na to. A těšíme se i na další odpolední muziku. BTS už za chvilku na Relaxu. My vám přejeme hezké, ničím nerušené pondělní odpoledne.
2: Relax Radio.
7: Honza Ladra. Eva Bíbová.
2: Relax.
7: Relax Radio.

0: pokles atmosférického tlaku, nebo jak v televizi s oblibou říkají, barometrického tlaku, a skoro všechno před deštěm tak trošku voní pronikavěji, takže je tedy možné, že opravdu cítíme vodu, jak se lidově říká. Tak snad jste se měli možnost někam schovat před tím deštěm, v opačném případě, ať to co tedy nejrychleji uschne.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: 10 minut, tak okneme společně na české dálnice, jak se takhle v pondělí odpoledne jezdí. Venku nám prší, to, že bez deštníku, bez pláštěnky zbokneme, tak to asi všichni víme, ale věděli jste, že na změny tlaku před a během třeba bouřky reaguje nejen tělo, které může začít víc bolet, ale i psychika. Lidé jsou trošku nervóznější a taky smutnější. Ale dnes ten déšť je spíš takovým vysvobozením, takže já si myslím, že spíš máme všichni úsměv ve tváři, že venku prší. A poprvé mi ani nevadí, že mi zase zmokne auto, že se zase bude špinavé, že to bylo zbytečné ho mít. Tak buďme rádi za ten déšť.
1: Relax. Nejlepší rádio.

0: Relax. Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak, jak to vypadá na dálnicích v regionu? Pojďme se na to podívat. D8 na 18. kilometru ve směru na Prahu, je tam dopravní nehoda, osoba, jak tam havaroval, na místě už to řeší policie. Pojďme i dál, D1, 195. kilometr ve směru na Prahu, tak je tam pneumatika, ležící pneu na vozovce. A D3, 67. kilometr ve směru na České Budějovice, i tam se bouralo, tam je dopravní nehoda. Tak s tím počítejte a jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Česká muzika na relaxu před 15. hodinou, Miraj a Dokola. Možná máte poslední dny pocit, že vosy se letos rozhodli ovládnout svět. Ono na tom něco trošku bude. Srpen je pro vosy období, kdy jsou kolonie obrovské a dělnice začínají intenzivně hledat cukry. Proto je tolik láká třeba limonáda, ovoce, zmrzlina, sladké zákusky nebo třeba odpadkový koš. A letošní horko, sucho a hlavně teplé noci jim navíc podle odborníků vytvořily ideální podmínky. Zajímavé ale je, že vosa člověka většinou nechce cíleně napadnout, prostě hledá jen něco k snědku. Problém nastává, když ji začneme oháněním rukama vyhánět nebo když se dostaneme příliš blízko k hnízdu. Takže jestli v těchto dnech dáváte si třeba venku nějaké občerstvení, dáváte si třeba, já nevím, sladkou limonádu, raději ji nenechávejte dlouho odkrytou, protože vosa má na sladké přesně stejný názor, jako máte vy. No a jak se jich tedy od toho stolu zbavit co nejrychleji, tak to řeknu další hodinu. Taky dál buďte s námi.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Zpěvačka z Barbadosu Rihanna uzavírá aktuální hoďku, je tu 15. hodina, je tu i Eva Bíbová.
1: Týdenní výluka na trati mezi Kladnem a Prahou a nová základní škola v Lounech. Podrobnosti přidáme ve zprávách. Jsme rádi, že pondělní odpoledne trávíte s námi.
2: Relax Radio.
1: Od zítřejší 3. hodiny ranní do pondělí 24. srpna budou muset cestující na frekventované železniční trati mezi Prahou a Kladnem počítat s rozsáhlými omezeními. Důvodem je pokračující modernizace tratě, kvůli které bude v úseku Praha Bubny, Praha Veleslavín zcela přerušen provoz vlaků. Dotkne se linek S5, S54, R24 a R45, které budou v části trasy nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Okres Louny získá desítky milionů korun z evropského operačního programu Spravedlivá transformace. Největší podíl, 47 milionů korun, směřuje do rozšíření základní umělecké školy v Žatci a další peníze poputují na různé projekty do Podbořan, Postoloprt, Černčic nebo Lipna. V Kralupech se začala stavět nová základní škola.
3: Vzniká v Lobečku. V současné době máme po demolici staré tělocvičny, která z areálu školy už zmizela. Škola organizačně bude spadat pod základní školu Václava Havla. V té zůstane první stupeň, zatímco nový objekt poslouží stupni druhému. Učit by se tu mohlo začít tak v roce 2029. Místa v lavicích budou kromě kralupských žáků určena i žákům z širokého okolí. Z Kralup nad Vltavou pro Rádio Relax tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: A kapacita nové školy bude 540 žáků. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šířil i do Německa. Dnes dopoledne ho ale zastavil déšť, informovala s odvoláním na hasiče agentura DPA. Plameny byly v určitou chvíli jen asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je proto nechali v neděli evakuovat. Do pomoci Belgie se měli zapojit i čeští hasiči. Země ale nakonec žádost stáhla.
2: Sport.
1: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Na tiskové konferenci to řekl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Odpoledne bude oblačné až zatažené s přeháňkami i bouřkami, které mohou být ojediněle i silné. K večeru očekáváme částečné ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty do 26 stupňů Celsia. Noc na úterý nabídne oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a nejnižšími teplotami 14 až 11 stupňů. Zítra nás čeká pravděpodobně nejchladnější den z celého týdne s teplotami kolem 20 a přeháňky nebo déšť jen ojediněle.
0: Tak. A když se napít, co nejrychleji, viď? Já
1: no,
0: jsem viděl, jak ti při tom počasí
1: děla. Měla jsem kafe a zaseklo se mi zrníčko.
0: Já to tam slyšel. Tak doufám, že se tedy, já ti nebudu tady dlouho zdržovat. Tak
1: ne, v pohodě, ne, už je to v pohodě. Já jsem viděla, jak na mě koukáš a teď nevíš, jestli mám infarkt, viď, nebo co se děje, kulím očima.
0: Ale dala jsi to krásně. Tedy Swings. A nic, ještě se ta... Naše zprávařská Evička nezvedá, ještě jako to dá tady se mnou.
1: No jasně.
0: Tak popřeji hezké odpoledne a je to všechno, můžeš jít.
1: Krásné odpoledne všem.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

15 hodin 10 minut k tomu, to je přesný čas. Otravují vás vosy v těchto dnech? Tak volume doprava, nejste v tom sami. Asi jako první určitě vezmete své ruce a začnete vosu vyhánět máváním rukou. Tak to rozhodně ne, tím ji můžete spíš podráždit. Mnohem lepší je zakrýt sladké pití, uklidit třeba zbytky jídla a odpadky a vosí pas postavit

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Slibovaný tady svým svéteru Rádia Relax. Dnes jsme se mimo jiné bavili o vosách. Proč, když si dáte zmrzlinu, přiletí první, najednou je tam další a vy zase dáte odhánět další a další. Je to tím, že vosy si mezi sebou rády předávají informace o tom, kde se nachází něco dobrého k snědku. Pokud tedy nějakou vosu uvidíte, snažte se jí uvěznit pod kelímkem nebo třeba sklenicí tak, aby nemohla uletět a říct to těm ostatním. Vosu zkrátka izolujte, ale pozor, nezabíjejte jí. Jakmile budete místo opouštět, tak jí zase pusťte zpět na svobodu. A teď jedna docela děsivá zajímavost o vosách, když vás vosa bodne v blízkosti svého hnízda, nemusí zůstat jen u jednoho žiadla. Při bodnutí totiž uvolňuje poplašné feromony, které ostatním vosám signalizují nebezpečí a člověk se tak může stát cílem dalších členů téhleté kolonie. Tak pozor na vosy.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice, pozor na D4 na 18. kilometru ve směru na Strakonice, je dopravní nehoda, osobní auto nabouralo do svodidel. Na D6 se taky bouralo, a to na 155. kilometru ve směru na Karlovy Vary, nehoda dvou osobních vozidel. D8, i tam je dopravní nehoda, a to na 80. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, nehoda osobního auta, na místě by měly zasahovat všechny záchranné složky. A ještě D3, i tam je dopravní nehoda, osobní auto nabouralo do svodidel, a to na 67. kilometru ve směru na České Budějovice.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tohle byl hudební návrat do 90. let. Jestli se dneska vrátíme do 90. let, tak rozhodl jsem, že ne, protože...
1: To je škoda.
0: Naproti mě už se usmívá Eva Bíbová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Ty jsi se chtěla zeptat, jak jsou na tom zprávaři, ale ono je pondělí.
1: Ono je pondělí, takže já to dneska startuju.
0: Ty to dneska odstartuješ. Zítra jsem koukal do toho plánu, kdo bude vlastně zítra na zprávách.
1: Kamča.
0: A je to kolegyně Kamča.
1: Kamča.
0: Takže uvidíme.
1: Už jak... tak to Kamča zítra zachrání.
0: No, hele, já jsem měl už tady připravenou jednu ukázku, tu si nechávám na zítřek, že Kamču víc potrápím. Tebe budu šetřit.
1: Věď, já jsem tady jenom tak občas.
0: No,
1: tak...
0: právě. Ježíš Maria, tak myslím si, že i ten rozjezd toho týdne.
1: Já s tebe cítím úctu ke stáří, Honziku.
0: To ne. To ne.
1: Tak jdem na to.
0: Teď. Round one. Fight. Teď tedy pojďme na zvuk z reálného života. Já si myslím, že to, jaké je dneska počasí, tak kdybych dal zvuk, jak skáčeme do vody nebo jízdu na tobogánu, tak to prostě bylo v rámci posledních dnů. Teď se ale můžeme dnes setkat i s tímhletím zvukem, protože je čas vyrazit si třeba poslechnout tenhle zvuk. Připravena?
1: No, zkusíme. Ty blaho. Ještě jednou.
0: Ještě jednou, jo? Je to přijde zase, já to tam neskutečně slyším. Tak pojďme ještě jednou teda, nastražte uši i vy. Eva možná bude potřebovat vaší pomoc.
1: Mně to připadá, jak když jako někde padá dřevo, ale to je tím, že furt... No, že jo, viď, možná nějaká bouřka, zlomený
0: ne,
1: strom.
0: Zase úplně nemyslí ne? Na to počas. Jako jo, je to spojený s tím počasem, protože když venku prší, tak musíš pro děti vymyslet nějakou aktivitu.
1: Jo, takhle. Takže
0: no,
1: to bude
0: někam
1: domino,
0: se
1: domino, ne? Ne,
0: někam se schovat, no.
1: Někam se schovat. Ty bláho. S dětma se někam schovat, no to nevím, no.
0: A nebo úplně zapomeň na ty moje nápovědy, jo? Třeba je to úplně špatná cesta.
1: Jasně, jo, ty mě mateš, to je jasná věc a schválně. Chceš bod, viď?
0: Dva rovnou.
1: Rovnou dva. No tak já nevím, já fakt nevím.
0: Tak si pojď tipnout teda.
1: No tak já bych řekla, že...
0: Ano.
1: Já nevím. Já fakt nevím, mně to připadá jako zvuk stromu, nebo když... Když jakoby padá strom, nebo...
0: Aktivita pro děti za deště teda.
1: Aktivita pro děti,
0: strom.
1: Kácení stromu. To je blbost, veď, to asi nebude. Tak co bych tak dělala s dětma za deště?
0: No, no, já bych hrála, ano, něco byste třeba šli hrát.
1: Ano, šli bychom hrát.
0: Někam se schovat třeba pod střechu, že jo?
1: No, do nějaký chaloupky.
0: No, chaloupky, nebo haly třeba.
1: Haly třeba, nějaká herna, jo, třeba. Já fakt nevím, jako.
0: Ne, no tak, hele,
1: moje
0: tak...
1: děti lítají v dešti po hřišti a skákají do louží a jsou šťastný, takže to není.
0: Tak samozřejmě není to jenom aktivita pro děti, jo?
1: Jako i pro dospělí, jo?
0: Ano.
1: No, tak to jsem úplně...
0: Hrála jsi to taky s celým týmem Rádia Relax.
1: Ježiš! To je bowling a to je bez bodu. A já jsem to práskla.
0: A teď jsi to práskla, já mám tady bez kola. Ale ne, tak pojďme ještě. Můžete samozřejmě napsat, s někým si zavoláme, trošku tu hru rozebereme. Evojičko, děkuju.
1: Já jsem ti to zkazila.
2: Relax. Fresh time. Relax Radio. Baby.

0: na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: pojďme rozlousknout ten dnešní tajemný zvuk, než si studio převezme kolega Aleš Švarc. Tohle dneska měla uhodnout Eva Bíbová. Co je to za zvuk? Tak slyšela tam padat stromy, kácení stromů, ale samozřejmě trošku propálila tu správnou odpověď, takže těch SMSek za mě tady nemůžete udělat dneska žádnou chybu. Tak co to je? Máme tady samozřejmě i záznamník.
1: Ahoj rádio, tady je Soňa a je to bowling. Je to skvělá hra, když se to umí. Ahoj.
0: Soňo, díky za zavolání, tobě taky krásný den. Další volající je na telefonu, kdo?
2: Ano. Janeček.
0: Honza. Honzo, ahoj, prosím, někam jsme se dovolali?
2: Do Bělok.
0: Výborně, tak ty máš prázdniny, podle hlasu poznám, že ty jsi ještě školou povinný a tak trošku na tom hlasu cítím, že ti vadí, že už je 17. srpna, viď?
2: Trošku jo.
0: Tak pojďme ještě rozlouknout ten tajemný zvuk. Je to co?
2: Bowling.
0: Je to bowling, samozřejmě. Hrál jsi někdy bowling?
2: O tom jsem.
0: Jestli jsi někdy hrál bowling?
2: Jo, hrál.
0: A je to super hrané?
2: Jo.
0: Když se to samozřejmě umí, jo? Má přítelkyně třeba, to je zase expert na to dávat, my tomu říkáme furt žlábky, to je vlastně, že ti ta koule spadne do toho žlábku a vlastně neschodíš ani jednu tu kuželku. Ty jsi ale dneska tak v úvozovkách schodil všechny kuželky a máš možnost teď jako jeden z relaxáků vybrat písničku. Ovlivníš playlist Rádia Relax, jsi můj teď hudební ředitel, tak co zahraju?
2: Metaliku Plnávu.
0: Hezky, tak jak se jmenuje mamka?
2: Silva.
0: Dobře, tak a poslouchá, ne, asi?
2: Jo.
0: Dobře, tak Silvo, zdravíme taky takhle na dálku a posíláme od syna Honzy Metaliku. Tady to je a hezký den a ty prázdniny, no, tak ať se to nějak zastaví trošku pro tebe, no, i když jako to asi nepůjde, no, tak užij si ten zbytek prázdnin naplno a ať se ti jde hezky 1. září do školy. Honzo, ahoj.
3: Fresh time. Relax Radio.

můj den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Mrkněte na hodiny 16:01, k tomu jsou tu další zprávy se Včou.
1: Labská stezka bude kompletní a vláda ruší eurocentra. Přinášíme další zprávy, pohodový poslech.
2: Relax Radio.
1: Přes 5 měsíců létala letadla nad Kladnem. Po tuto dobu trvala poměrně zásadní údržba a oprava hlavní vzletové a příletové dráhy a provoz se musel odklonit na vedlejší dráhu. Po tuto dobu se letadla ocitla ve vzdušném prostoru Kladna. Pro obyvatele města to znamenalo hlukovou zátěž. Pro Kladeňáky a obyvatele okolních vesnic máme ale dobrou zprávu. Příští rok bude probíhat odklon na vedlejší dráhu jen zhruba 10 dnů, a to z důvodu standardní jarní údržby. Letní měsíce představují pro čistotu Prahy zatěžkávací zkoušku. Metaři mají plné ruce práce, doplní mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický.
3: Práce metařek a metařů je náročná, navíc vyžaduje neustálou obezřetnost. Naši lidé uklízejí za každého počasí, po občanech i návštěvnicích z tuzemska nebo ze zahraničí. Výsledky jejich práce jsou sice vidět okamžitě, ale často si veřejnost ani neuvědomuje, kolik námahy obnáší vyčistit každou ulici. Tato profese je podle našeho názoru pro město nezastupitelná.
1: Středočeský kraj odstartoval stavbu další části labské stezky mezi Kly a Tuhaní. Tím se kompletně propojí Čelákovice a Mělník širokou asfaltovou cestou. Nová trasa bude dlouhá 4,5 kilometru a povede přímo podél řeky. Cyklisté se tak bezpečně vyhnou provozu na okolních cestách. Vyzkoušet si ji mohou až už v příštím roce. Vláda rozhodla o zrušení eurocenter, ve kterých mohou lidé v krajích získávat informace o Evropské unii. Eurocentra vznikla před 20 lety, tedy krátce po vstupu Česka do Evropské unie. Premiér Babiš po jednání kabinetu zrušení odůvodnil úsporami i tím, že dnes už není potřeba, aby byla v každém kraji kamenná pobočka s úředníky. Rozhodnutím podle Babiše stát ušetří 10 milionů korun ročně.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli. Náhradní termín zatím nebyl určen. Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Odpoledne bude oblačné až zatažené s přeháňkami i bouřkami, které mohou být ojediněle i silné. K večeru očekáváme částečné ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty do 26 stupňů Celsia. Noc na úterý nabídne oblačno až polojasno. Místy s přeháňkami a nejnižšími teplotami 14 až 11 stupňů. Zítra nás čeká pravděpodobně nejchladnější den z celého týdne s teplotami kolem 20. Přeháňky nebo déšť jen ojediněle. Zprávy končí a na relaxu už se můžete těšit na Aleše, který vám bude dělat společnost po zbytek pondělního odpoledne. A já se těším zase někdy naslyšenou.
0: Jo, lepší reklamu jsem snad ani nemohl mít, jako jo.
1: Viď.
0: Hele, mimochodem, dneska jsem potkal, možná, že jsi to měla taky tak, dneska jsem potkal asi 5 nebo 6 lidí, kteří mi říkali, to je ale dneska příjemně, viď.
1: My jsme si tady bažili s Honzou celý odpoledne.
0: Že jo?
1: Jak je krásný počasí dneska.
0: To je přesně ono, jak to máme, jo. Sluníčko, když bylo vedro a tak dále, koupačky.
1: Nadáváme, viď.
0: Všichni nadáváme, teď konečně jednou to šlo.
1: Počkej
0: trošku
1: zítra,
0: dolů.
1: Počkej zítra, jo, má být 20 a už budeme hudrovat, už aby bylo se teplo.
0: Hele, já už mám připravený rukavice i čepici, jako.
1: A běžky.
0: No to možná tak. Dáme Rasmus. Jinak vám přeju hezký pondělní, no vlastně odpoledne.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio.

0: Relax Rádia a uvidíte, jestli to mělo smysl, anebo ne. December 10 tam ale nebudou.
1: Relax Rádio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Hudebně jsme se vydali až na daleký sever, konkrétně do Finska. Tohle jsou Rasmus in the Shadows. Za 9 minutek tady bude 4:30 odpolední. A možná, že na severu ještě chvilinku zůstaneme, akorát se přemístíme trošku doleva, by se dalo říct. Vyrazíme do Norska, tam si můžete, když už jsme teda v tom, můžete si tam pronajmout sobě, kdybyste tam náhodou ještě jako mířili, jakože jsem nedávno slyšel někde v nějakém dokumentu, že do severských zemí se zvýšila návštěvnost až trojnásobně oproti minulým 2 až 3 letům, takže jako můžou tam být docela jako davy a může tam být dobře nabito. Každopádně v Norsku, kdybyste tam ještě vyrazili, tak si můžete, je to taková dobrá atrakce, pronajmout soba, ale ne tak, jak si myslíte, že si ho pronajmete, půjčíte si ho a jedete se projet, ono by to v létě dost dobře nešlo. Ale je to něco jako naše zoo, to znamená, nabízí se tam programy, při níž si lidé odkudkoliv symbolicky adoptují soba a přispívají na jeho chov. Což není nic netradičního, tak to se tak jako dělá odměnou, protože samozřejmě něco za to chcete. Bývají informace, fotografie a nebo dokonce návštěva stáda. Ne teda u vás doma, ale když byste tam náhodou vyrazili víckrát za rok. Takže sob zůstává tam, kde je, no a vy máte aspoň dobrý pocit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Yeah.

0: 4 minuty po půl páté na relaxu Beyoncé a navrch jedna pozvánka, kterou byste si, byť je dneska pondělí a ta akce jak v sobotu, rozhodně neměli nechat ujíst. Slatina Fest 2026, tak jako, co říct k tomu víc. Sobota 22. od 14 hodin sportovní areál SK Slatina a vystoupí například Bon Jovi Tribute a Petr Poláček, to jsem viděl i slyšel, fakt dobrý, Kabát Revival West a další. Těšit se samozřejmě můžete i na fotbalovou exhibici SK Slatina versus Sigi Team, což bude taky velký boj. No a pro děti, aby to nebylo jenom pro dospělí, tak samozřejmě skákací hrát, malování na obličeji a tak dále. Nudit a teď jsem chtěl použít slovo otravovat vás rodiče, určitě nebudou.
1: Relax. Relax Radio. Yeah.

0: Ve 4:45 jsme byli na ostří nože s Evou Farnou, přeju vám hezké pondělní odpoledne a pozvu vás do jednoho netypického muzea. Ne, že by to bylo tady u nás v republice, to ne, samozřejmě je to trošičku dál, ale spíš o tom mluvím, protože mi přijde fakt jako velmi originální. Muzea jako takový jsou vlastně pro památky, pro nádherný díla, pro obrazy, sochy a tak dále, ale na tohle ještě nikdo nemyslel. Možná teda takhle. V Massachusetts mysleli a tam mají muzeum, které je věnované špatným uměleckým dílům. Je to fakt, jo, že to je pravda. Museum of Bad Art. Tohleto muzeum vzniklo s jednoduchou myšlenkou. Některé obrazy jsou prostě tak špatný, že by bylo škoda je ignorovat. Dohledával jsem si to na internetu a vypadá to fakt zajímavě. Motto muzea je v podstatě umění je příliš špatné na to, aby bylo ignorováno. Myslím ty obrazy, co tam jsou.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: 17 hodin a 3, 2, 1, teď jedna minuta na vrch.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Tak jestli jste si zvykli na to vedro a v podstatě máte ho už rádi, tak zítra budete asi hodně naštvaný, protože nás čeká, myslím si, že nejchladnější den z celého týdne, teploty kolem 20 stupňů a přehánky a déšť budou jenom ojediněle. Každopádně jeden den se to dá vydržet. Co se muziky týče, tak trošku klasiky, co takhle Freddyho? Living on my own a už za chvíli se podíváme do kalendáře. Je pondělí s datem 17. srpna, tak na to nezapomeňte.
2: Relax Radio.
3: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
3: Relax Radio.
2: Relax.

0: pondělí 17. srpen, to je dnešní přesný datum. Já jsem říkal, že se podíváme do kalendáře. Nejdřív trošku jako jinak, netypicky by se dalo říct, protože dneska je třeba Národní den uznání černých koček. Jste pověrčiví, když vám přeběhne černá kočka přes cestu? Já teda vždycky, ale musím přiznat, protože on to prej nějak rozdělený, že jo? Jednak je to, když běží zleva doprava a jednak zprava doleva. Naštěstí, já si nikdy nezapamatuju, co je co, a když už pak dojedu domů, tak už to ani nehledám, a to je jedno. Každopádně černá kočka přes cestu, to je prostě znamení. Jestli špatný nebo dobrý, to už nechám na vás. Taky máme Národní den vanilkového krému. Vzpomenu si vždycky na buchtičky se šodo, to je moje oblíbené jídlo. A už jenom tak jako bokem tady nadhodím, před chvílí jsme se o tom bavili, o tom muzeu, kde se vystavujou ty nepovedený obrazy. Samozřejmě bylo to v Massachusetts a možná jste si na to jako vzpomněli, protože dneska Massachusetts slaví svůj Národní den.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 17. srpna.
1: 17. srpna 1915 byl patentován elektrický startér pro automobily. Roku 1943 se narodil americký herec a režisér, držitel dvou Oscarů, Robert De Niro.
3: Robert De Niro.
1: V roce 1962 přišel na svět také kytarista skupiny Guns N' Roses, Gilby Clark. O dva roky dříve přišel na svět pozdější držitel Oscara za film Tajemná řeka, americký herec a bývalý manžel Madony, Sean Penn. V roce 1869 se poprvé konaly slavné veslařské závody na Temži. Oxford tenkrát porazil Harvard. Roku 1896 na Klondajku poprvé objevili zlato. A tento den v roce 1978 první balon s posádkou Eagle 2 přeletěl Atlantik.
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: V roce 1953 se narodil Kevin Rowland z britských Dexys Midnight Runners. Největší hit jejich kariéry se jmenoval Come On Eileen. Ročník 1958 je v Kalifornii narozená zpěvačka Belinda Carlisle, bývalá členka Go-Go's. O 7 let později se narodil český režisér Filip Renč. Ročník 1952 je brazilský automobilový závodník Nelson Piquet. Třikrát během kariéry vyhrál titul ve F1.

O rok později se na Floridě narodil tenista Jim Courier. Svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy tento den roku 1998 dostal kytarista Carlos Santana. Kalendárium. Významné události.

9 minut chybí do půl šesté, myslím si, že Freddyho Mercuryho jste poznali určitě všichni. Tahle ta muzika, Living on my own, to je, já tomu říkám, muzika s příběhem a docela zajímavým, protože původně to vůbec nebyl takový velký hit. Freddy vlastně tuhletu skladbu vydal už někdy v roce 1985 na svém vlastně prvním solovém albu a v Británii se tehdy dostala jenom tak na nějaký, myslím, že 40. místo, aspoň co si pamatuju, co jsem čet. Obrovský hit z ní udělali až po Freddyho smrti a tak to bohužel jako chodí. V roce 1993, tedy zhruba asi dva roky potom, co umřel, vznikl ten slavný mix a skladbu v podstatě přepracovali do téhleté taneční podoby, ve který se to najednou dostalo na hudební scénu a fungovalo to, protože z toho byl najednou hit číslo jedna jako přímo v Británii. A ještě větší paradox je, že vlastně Freddy získal svůj první solový single na prvním místě až posmrtně. No, videoklip, jestli jste ho viděli, je hodně zajímavý tím, že využívá záběry z Freddyho narozeninové party v Mnichově v roce 1985. Nic se tam neupravovalo, fakt to jako brali z té oslavy. A nebyla to úplně obyčejná oslava, protože Freddy tam slavil 39. narozeniny ve velmi extravagantním stylu. Možná jste to slyšeli, černá a bílá a nic mezi tím. No, škoda, že jsem tam nebyl.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: Velký holky nepláčou, aspoň o tom zpívá Fergie, teď 6:30. My se za chvíli podíváme na dálnice, já jsem teďka tady narazil na informaci, ale tak jako svým způsobem jsem to možná i věděl, protože v Nizozemsku, tedy v Holandsku jsem už párkrát byl, tak tam existuje vesnice, já jsem teda viděl město, ale je to vesnice, která je speciální, kde jsou ulice, to co my chodíme takhle běžně na vesnici, tak tam jsou nahrazeny vodou, tedy vodními kanály. To znamená, když třeba řekneš sousedovi, hele, stavím se večer, tak je to úplně v pohodě, když přijedete na člunu. To by se mi taky líbilo, navíc tam asi nebudou zácpy.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jak slíbili, tak udělali, pojďme na dálnice, začneme asi okruhem, to je taková klasika, teď navíc je taková příhodná hoďka, co si budeme povídat. Když chci sáhnout po jistotě, to znamená nějaký koloně, vždycky jdu jako první na pražský okruh, konkrétně teď zhruba na druhý kilometr, kde od druhého až do nějakého pátého, šestého ve směru na Ruzyň se nám to lehce štosuje, takže ten průjezd není úplně nejhladší, co si budeme povídat. Dokonce je tu řeč i o nějaké koloně zhruba dvoukilometrové, je dobrý s tím počítat. To samé nás čeká i v opačném směru, ve směru na D1. Zhruba od 20. do 18. kilometru, ale já si myslím, že těch míst bude daleko víc, protože údržba, opravy a tak dále, občas se někde jako zdrcne ten jeden pruh, teď se to stane do jednoho a už nám to tam stojí. Každopádně na D500 to je regulérní nehoda mezi 24. a 25. kilometrem ve směru na Plzeň se stala dopravní nehoda, jsou tam dvě osobní auta. Tak s tím počítejte, má to být někde okolo 6. hodiny už uklizený, ale tak prosichr, abyste s tím počítali.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Máme přesně 6:15, vy posloucháte Rádio Relax. Já si tak říkám, že při pondělku by možná stálo za to udělat třeba i někomu radost.
1: Dobrý den. Ty se chtěli pozdravit do rádia. Ty bych hrozně chtěla poděkovat za nejlepší kamaráce, že je tu pro mě.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Kamelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

Skvělá muzika, ještě lepší hlas, David Guetta společně se CEO Beautiful People. Máme za pár minutek 18. hodinu, to znamená pondělí se nám přehoupne do večera a my po celé, to znamená, já nevím, řekněme tak za 10 minut, se podíváme na pejsko stránku, to znamená do psího útulku. Byť jsme ho tady už měli, to je pravda, ale já myslím, že Marcel z Malého Mesta si pozornost určitě zaslouží a pánička ještě 100% nemá.

0: Krásně nám to vyšlo. 18 hodin, 1 minuta, je tady pondělní večer.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Tak přemýšlím, jestli nedoporučit zítra si vzít, neříkám, že něco teplýho, to ne, ale každopádně takovou lehkou bundičku třeba do tašky. Asi to nebude úplně od věci, protože teploty nás čekají rozhodně nejmenší z celého týdne. Počítejte s tím, že může i sprchnout a ty teploty budou někde okolo 20 stupňů, tak jenom abyste věděli. Přeháňky nebo déšť budou jakoby ojedněle, takže aspoň si trošku odáchnem. Co se muziky týče, tak si dáme jednu ze studeného severu, by se dalo říct, švédský rockset How Do You Do. Mohla by to být v podstatě první otázka, kterou položíte, až se zítra vydáte znovu do pracovního procesu, protože to už bude úterý a od úterka už to utíká daleko rychleji, věřte mi.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Upřímně, když se Jenny objevila v Relaxádě jako jedna z novinek, to bylo tuším, že dvě vydání na zpátek, musím teda přiznat, že jsem jí jakoby moc naději nedával, že se probojuje do té desítky, protože jsem si říkal, že tohle je taková muzika neslaná, nemastná, aspoň mě to prostě nějak jako nezaujmulo, ale na mě nezáleží, protože do Relaxády hlasujete vy a vy nějakým způsobem svými hlasy dáváte tu tvář, tu podobu, kterou pak ve středu večer od 18. hodiny hrajem, tak se Jenny dostala z novinek, sice teda pravda, jenom na desítku, ale to je po prvním kole pro ní. Má jich před sebou ještě pět, takže je možný, že se probojuje trochu veš, anebo ne, a bude se furt plácat okolo toho 9. nebo 10. místa. Uvidíme. O tom rozhodnete vy, když budete hlasovat na www.radio-relax.cz. Tam najedete na sekci Relaxáda, vyberete si svůj hit, dáte mu hlas a pak už budete ve středu okolo 18. hodiny poslouchat, jak se mu daří.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio.

0: Chce ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Kruci, uteklo mi to 3 vteřiny, 18:19, předtím bylo 18:18, to by se lepší říkalo. Každopádně pojďme na to, máme tady další šanci získat domů jednoho psího kámoše a tentokrát se vydáváme trošičku dál, ale ne moc daleko, do psího domova Srdcem psům do městce Králové. Tam totiž na vás čeká a když se podíváte na www.radio.cz, tak ho i uvidíte, Marcel. Já bych to nazval asi takhle, malý Marcel, možná z malého města. Každopádně oslavil nedávno rok, je to takový jakože odrůstající štěně a hezký označení, když se podíváte na naše stránky, rozkliknete pejsko stránku, tak je tam označení ovčákoidní kříženec. To jsem slyšel teda úplně poprvé, nicméně pro Marcela bych hlasoval, protože on se narodil, jako nemá za sebou úplně ideální dětství, v uvozovkách to psí, narodil se v jednom šíleném objektu, kde bylo nalezeno a pak odebráno celkem 30 psů, takže to byl docela rachot, jo. Každopádně vesměs už jsou všichni ostatní udaní, akorát Marcel zůstává bez jediného zájemce. On byl na začátku takový nedůvěřivý, opatrný, bojácný, ale teď, když se podíváte na ty fotky, tak si řeknete, jo, tak pro toho bych si určitě dojel. Veškerý informace jednak teda v svým útulku, a nebo se můžete podívat i k nám na stránky, jak už jsem říkal, jinak takový nezbytný věci. Do adopce půjde Marcel očkovaný, ošetřený proti vnějším vnitřním parazitům, kastrovaný i s registrovaným čipem. Takže www.srdcempsum.cz a nebo na naše stránky a máte psího kámoše na doma. A relativně mladýho, vypadá docela dobře.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

Minuta po půl sedmé, tohle je Blanka Caramia, teď trošku zvážníme, by se dalo říct, a lehce přejedeme na naše sociální sítě, konkrétně na Facebook, protože mě by to docela zajímalo, jo? Je tam takový jako zajímavý téma, nebo spíš otázka, jestli kdybyste se třeba na týden všem odmlčeli, jestli by se po vás někdo scháněl, to znamená, jestli to vaše nejbližší okolí vás má tak rádo, že kdyby o vás týden nevědělo, třeba týden, tak nebo možná i dřív už, jo? Tak jestli by se někdo jako o vás začal pít. To je jako docela zvláštní věc, kterou si člověk uvědomí až v okamžiku, když nad tím člověk zapřemýšlí. Tak pokud na to máte nějaký svůj pohled, tak budu rád, když ho napíšete na Facebooku Relax Rádia. No a to je všechno.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Radio. Relax Radio.
1: Už vím, mami, co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

Krištof, nesmím zapomenout, jak se to hodí, tahle ta písnička. Musím teda přiznat, hlavně nejdřív říct, klobouk dolů před vámi všemi, kteří jste reagovali v podstatě na takovou jakoby mých pár vět a mrkli se na náš rádiový Facebook, kde dneska, jako já si osobně myslím, že to je docela vážný téma, jo? Že kdybyste na týden vypnuli telefon a nikoho nekontaktovali, kdo by vás přišel hledat. Svým způsobem je to takový to jako, že stojí o mě vůbec někdo, jo, a tak dále. No, nevím. Každopádně zareagovali jste úplně promptně. Já tady mám spoustu odpovědí, to se klidně můžete na Facebook podívat. Třeba Stáně napsala syn, máma, brácha, srdce, jasně. Eva napsala hned potom, myslím, že maminka, moje dvojče a pak taky ségra Péťa. Záleží, jestli bych byla s manželem a dětmi, když ne, tak i oni. Partner, vím to, děti v závorce, dospěláci, ani náhodou, napsala Sonja. Denda napsala přítel, dcera a syn, takže silná sestava. Aneta trošku smutně, myslím, že nikdo, bohužel, stává se. Jirka napsal, že manželka, no tam si nejsem tak úplně jistý, ale Jirka si to myslí, tak asi jo. Sabina, mamka, po dvou hodinách. Jitka, někdo z práce, no to tak bývá většinou ten druhý den, když bych tam měl přijít. No prostě je tady toho spoustu. Každopádně vám moc děkuju, protože já jsem si nebyl tak úplně jistý, jestli tohle je vůbec jako téma k dispozi, ale asi jo, čas od času po tom humoru je taky dobrý dát něco vážného. Kdybyste třeba tam chtěli se nějak jako toho zúčastnit, klidně můžete. Máme Facebook, na Facebooku je to poslední příspěvek a uděláte mi radost.

0: Tak pravda je taková, že do 19. hodiny už toho moc nechybí, tohle Tom Walker, Head Underwater. My jsme v této hodině byli tak jako hodně vážný, by se dal říct, takový seriózní téma, to nedává moc často, ale občas se dají prostě objeví a já jsem pak zvědavý, co z toho vypadne. To dnešní bylo a doufám, že ještě bude hodně úspěšný. Teď ale, aby jsme to nějak zakončili, tak by to chtělo trošku jako odlehčit. Našel jsem tady informaci, která mě fakt jako rozsekala, i když mám pocit, že už jsem ji nikde slyšel, ale je fakt pravdivá, můžete si klidně najít to, že mistrovství světa v lovení žížal fakt existuje. Koná se ve Velké Británii, když to zadáte do vyhledávače, tak vám to vyjede. A teď v čem to spočívá? Není to o tom, že by prostě kopali a hledali žížaly, jako to dělají třeba rybáři předtím, než vyrazejí. Soutěžící mají vymezený kus půdy a snaží se z něj dostat co nejvíc žížal. A pozor, nesmějí kopat, to už jsem říkal, můžou použít maximálně vibrace a nějaký ty různý triky, každý má ty svoje, aby žížaly sami vylezly. Upřímně, musím říct, že u toho bych fakt jako rád byl, to musí být fakt prča.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: 19 hodin, no trošku jsme přetáhli, pravda, 2 minuty navrch, jestli si to hlídáte.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Zítra se probudím strašně šťastný, protože nás čeká pravděpodobně nejchladnější den z celého týdne. Já prostě ty vedra už fakt nemusím. Teploty zítra někde kolem 20, jinak jestli čekáte přeháňky nebo deštík, tak budou, ale jenom velmi ojediněle. Co se muziky do další hodiny týče, tak v podstatě v tom můžete najít i návod pro všechny chlapy, kterým se dneska třeba něco vůči partnerkám něco nepovedlo, jo? Abyste měli hezký večer, můžete to zkusit třeba takhle.

0: Věřte, že není žena, kterou byste neobměkčili.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: signál.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 18. srpna.
0: 18. srpna 1750 se narodil skladatel Antonio Salieri. Roku 1830 přišel na svět český král František Josef I. O 4 roky později řádila sopka Vezuv. Roku 1894 americký kongres vytvořil imigrační úřad. V roce 1950 se v Londýně narodil bubeník Dennis Elliott z americké kapely Foreigner. Největším hitem jejich kariéry byla tahle skladba. Psal se rok 1969, když došlo na mnoha místech naší republiky k pouličním demonstracím. Lidé tím projevovali nesouhlas s okupací. Tím fakticky začala éra normalizace. Roku 1986 Bon Jovi vydali album Slippery When Wet. Svět filmu má tento den v dějinách bohaté zastoupení. Roku 1933 se narodil režisér polského původu Roman Polanski. Ve 37. jej následoval americký herec a režisér Robert Redford.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Ještě dva američtí herci se narodili tento den, dokonce ve stejný rok. Edward Norton a Christian Slater. Roku 1992 se narodila Frances Bean, dcera Kurta Cobaina a Courtney Love. O dva roky později vydražili jednu z kytar Jimiho Hendrixe za 150 tisíc dolarů. Roku 1998 zemřel muž, který objevil spoustu užitečných věcí, kromě jiných také kontaktní čočky. Otto Wichterle se dožil 85 let. Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.